0: jižní polovinou republiky. V noci se rozšiřuje dále k severovýchodu směrem k Vysočině a západní Moravě. Před silnými a velmi silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Plzeň dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí republiky. Opravená je téměř třetina plochy na západní části v pásu mezi katedrálou a biskupstvím až k ulici Bedřicha Smetany. Bude mít po celé délce stromořadí 8-metrových jilmů, které sázejí arboristé do betonových van, říká primátor Roman Zarzický.
1: Sem sázíme 14 rostlých jilmů, bude osazeno všech 14, zhruba po 5 letech dosáhnou těch rozměrů, které ukazovala architektonická studie. Je tady také nový mobiliář, který ještě postupně bude do 1.9. přibývat. Lavičky, bude tady nějaká houpačka z možítky, myslím si, že to bude hezký.
0: Stavba trvala 5 měsíců a přišla na 61 milionů. Evropská unie poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc povodní zasaženému Nepálu. Na síti X to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinérie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly 4 z 10 největších zpracovatelů. Jejichž úkolem je zásobovat nejhustěji osídlené a průmyslově rozvinuté regiony Ruska. Ty se takhle to spotýkají už s druhou vlnou nedostatku pohonných hmot během letní motoristické sezóny. Fotbalisty Plzně posílil obránce Adam Gabriel. 25-letý pravý bek s jedním startem za nároďák přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal na 3 roky. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal před derby ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ujedněle s přeháňkami, jinak déšť výjimečně, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
2: Frekvence 1.

takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi, a ty musíš.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministerstvo plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor. K objasnění smrti Masaryka má přispět exhumace a Sparta a Plzeň znají soupeře v Evropské lize. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. K objasnění okolností smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumaci jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Ministr vnitra Lubomír Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodl na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Tématem je i nelegální migrace. Ministr vnitra Metnar to řekl po schůzce v centru policejní spolupráce Mikulov Drazenhofen.
2: Další vize, co se týče boje proti nelegální migraci, je třeba se zaměřit samozřejmě na monitorování tady těch migračních tras, protože dochází k poměrně rychlým změnám k těm trasám a my musíme na to reagovat a efektivně rychle si vyměňovat informace.
1: Oba ministři zároveň ocenili více než 20-leté fungování centra. Do budoucna ho chtějí dále rozvíjet. Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to podle agentury AFP uvádí tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí je vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Srbský prezident Aleksandar Vučić kritizoval haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení a Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek ve věku 84 let zemřel. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnuta před týdnem. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Olympiakos, Rennes, Salzburg, Ararat Arménia a zopakují si březnový souboj s Alkmaarem. Viktorii opět čeká Ferencvároš. Nastoupí také proti Unionu Saint-Gilloise, Benfice Lisabon, San Sebastianu, Bialyštuku a Levski Sofia.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude polojasná šoplačno, zejména pak na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a dopoledne zataženo. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Bousky dorazily do Česka. Rusům zase dochází benzín a Sparta má před derby nového kapitána. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 kilometrů. Za hodinu večer dorazilo z Bavorska do jižních Čech a poté se prohánělo zejména jižní polovinou republiky. V noci se rozšiřuje dále k severovýchodu směrem k Vysočině a západní Moravě. Před silnými a velmi silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Plzeň dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí republiky. Opravená je téměř třetina plochy na západní části v pásu mezi katedrálou a biskupstvím až k ulici Bedřicha Smetany. Bude mít po celé délce stromořadí 8-metrových jilmů, které sázejí arboristé do betonových van, říká primátor Roman Zarzický.
2: Sem sázíme 14 rostlých jilmů, bude osazeno všech 14, zhruba po 5 letech dosáhnou těch rozměrů, které ukazovala architektonická studie. Je tady také nový mobiliář, který ještě postupně bude do 1.9. přibývat. Lavičky, bude tady nějaká houpačka s mlžítky, myslím si, že to bude hezký.
1: Stavba trvala 5 měsíců a přišla na 61 milionů. Evropská unie poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc povodní zasaženému Nepálu. Na síti X to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinérie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly 4 z 10 největších zpracovatelů. Jejichž úkolem je zásobovat nejhustěji osídlené a průmyslově rozvinuté regiony. Ruska. Ty se tak letos potýkají už s druhou vlnou nedostatku pohonných hmot během letní motoristické sezóny. Fotbalisty Plzně posílil obránce Adam Gabriel. 25-letý pravý bek s jedním startem za nároďák přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal na 3 roky. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal před derby ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, jinak déšť výjimečně, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministerstvo plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor. K objasnění smrti Masaryka má přispět exhumace a Sparta a Plzeň znají soupeře v evropské lize. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. K objasnění okolností smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumaci jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Ministr vnitra Lubomír Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodl na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Tématem je i nelegální migrace. Ministr vnitra Metnar to řekl po schůzce v centru policejní spolupráce Mikulov Drazenhofen.
2: Další vize, co se týče boje proti nelegální migraci, je třeba se zaměřit samozřejmě na monitorování tady těch migračních tras, protože dochází k poměrně rychlým změnám k těm trasám a my musíme na to reagovat a efektivně rychle si vyměňovat informace.
1: Oba ministři zároveň ocenili více než 20-leté fungování centra. Do budoucna ho chtějí dále rozvíjet. Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to podle agentury AFP uvádí tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí je vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Srbský prezident Aleksandar Vučić kritizoval Haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Radka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek ve věku 84 let zemřel. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnuta před týdnem. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Olympiakos, Rennes, Salzburg, Ararat Arménia a zopakují si březnový souboj s Alkmárem. Viktorii opět čeká Ferencvároš. Nastoupí také proti Unionu Saint-Gilloise, Benfice Lisabon, San Sebastianu, Bialyštuku a Levski Sofia.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude polojasná šoblačno, zejména pak na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a dopoledne zataženo. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezké sobotní ráno, 29. srpna, jsou tady první ranní zprávy na rádiu Frekvence 1, přináší Lucie Šmídová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno, přes Česko přešly bouřky. V Plzeňské ulici v Praze končí po čtvrt roce uzavírka a na Olomoucku se slaví dožínky. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km v hodině v podvečer dorazilo z Bavorska do Čech. Objevily se nejprve na Karlovarsku a Plzeňsku. Poté podle meteorologů postoupily do jihočeské části Šumavy. Nejprudší se čekaly na jihu Čech. Pražské Plzeňské ulici dnes končí uzavírka, která kvůli rekonstrukci trvala od začátku května. Odstraňování dopravního značení a uvolňování silnice začalo už v pátek večer a městská technická správa komunikací avizovala, že provoz obnoví dnes nejpozději v 4:30 ráno pro zajištění průjezdu prvních ranních autobusů. V Hanáckém muzeu v Příkazicích na Olomoucku se slaví dožínky. Tradiční oslava sklizně na Hané je plná zvyků a tradic a také dobrého jídla.
3: Ve skanzenu mohli lidé sledovat celý proces odsetí přes rání až po sklizeň. Dožínkami se cyklus uzavírá. Vrcholem je vázání posledního snopu, dožínkový průvod a také slavnostní předání dožínkového věnce hospodáři. Lidé mohou mimo jiné ochutnat hanácké koláče, prohlédnout si místní kroje nebo vyzkoušet mlácení obilí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
2: Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili se tak většinovou kontrolu nad více 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. Teď po ránu na východě území zataženo a déšť, jinak přes den bude polojasno až oblačno. Přehánky čekejte na horách a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na jihu Moravy až 28.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Bouralo se na D1.
5: Pozrušte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 27. kilometru se v levém pruhu vyšetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Místo je průjezdné pouze jedním jízdním pruhem. Do kolony se zpomaluje na 21. kilometru a zdržení okolo 25 minut. A bouralo se na dálnici D2 ve směru na Brno. Na 11. kilometru havarovala dodávka do Příkopu. Projíždějte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petrá.
2: A teď už krátce po 6. hodině startuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro, je to tak, kompletní ranní servis, jako na dlaní jste dostali právě teď na Frekvenci 1. Ode mě pro vás zase kompletní servis, co se týká muziky. Avicii Nicolas, taky Reddy Kirken, anebo Bell Book and Candle, to je muzika jenom do úvodu té 6. hodiny ranní. Co bude dál, to vám prozradím za chvilku. Hezké ráno.
2: Příjemné vstávání.

6 hodin, k tomu 12 minut. Hezké víkendové ráno vám všem po boku Rádia Frekvence 1 přeje Petr Wagner. Tohle je pochopitelně ranní víkend s datem 29. srpna, vlastně poslední prázdninový, no a potom už zase alou do školních lavic, zase pomalu konec léta, i co se týká počasí. Ono vlastně, co se týká toho počasí, je to už i vidět na té denní obloze, žádné tropy, žádné vysoké teploty, naopak spíše dešťové přehánky a po ránu zase kosa. Jo. Tak podrobně se na to počasí, nejenom na to dnešní, koukneme za malou chvíli na Frekvenci 1. A taky, když už jsem teda zmínil ten začátek nového školního roku, koukneme společně také, jak vy sami můžete díky rádiu Frekvence 1 pošetřit svůj rodinný rozpočet, co se týká placení. Co se týká třeba pořizování nových školních pomůcek nebo věcí i všeobecně, tak od toho je tady právě rádiu Frekvence 1. Jak na to? Prozradím za malou chvíli, tak držte vlnu a hezkou pohodovou sobotu vám všem.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: 6 hodin, k tomu 28 minut, vy máte v uších sobotní ranní víkend na frekvenci 1. V dosahu taky další porce muziky, jenom tak namátku vám můžu prozradit, na co se můžete těšit. Jednak Alex Warren, taky Sean Baker, taková roztančená letní věc, anebo Deep Blue Something. A to není všechno, za malou chvíli mrkneme na počasí, předtím informace o tom, že opakování je matka moudrosti a hlavně co se týká vašich účtů, není rozhodně od věci si připomenout, že vám Rádio Frekvence 1 může pomoci pošetřit váš rodinný rozpočet. A hlavně teď před startem nového školního roku se to rozhodně bude hodit. Za malou chvíli si tak na Frekvence 1 řekneme, jak na to, jak za sebe nechat platit naše Rádio Frekvence 1. No a teď k tomu víkendovému počasí. Podle meteorologů počítejte s polojasnou až oblačnou oblohou. Ráno v Čechách, večer na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno, výjimečně přehánky. Později večer, jak tady mám informaci, na západě přibývání oblačnosti. Jinak nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy, tam to povyskočí až na 28. Co dalšího nového? Jsou tady krátké zprávy Frekvence 1 a půl sedma.
1: Hezké ráno, ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun. V Nepálu je po ničivé povodně pohřešováno přes 1900 lidí. V aktualizované bilanci to uvedlo tamní úřad pro zvládání katastrof. Moderní pětibojář Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A. 15. Matouš Tůman nepostoupil.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Velké problémy hlásí z D5-ky.
3: Dálnice D5 z Plzně na Prahu je po dopravní nehodě osobního auta do příkopu stále uzavřena. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Odklon provádí policie na exitu 50 mýtů. Pozor, sedíte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 27. kilometru se v levém jízdním pruhu odstraňují následku po dopravní nehodě dvou vozidel. Místo je průjezdné zatím pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

6 hodin, k tomu 40 minut. Naše rádio Frekvence 1 vám a posluchačům, to už určitě víte z vysílání a taky z našeho webu, platí vaše účty. Ano, je to taková okřídlená věta, co vy si koupíte, my na Frekvenci 1 proplatíme. Není to žádný sen, ale skutečnost. Přesvědčit se o tom můžete nejenom právě v éteru Frekvence 1, ale taky na našem webu, protože za vás platíme vaše účty, vaši útratu. Teď bude startovat nový školní rok, v pondělí je 31., takže můžete jít nakupovat svým ratolestem, nebo klidně vy sami, školní pomůcky, knížky, já nevím, školní aktovku, přezůvky, já nevím co, vybavení do penálu. Samozřejmě ono potom ve výsledku to vyjde na docela slušnou raketu. No a pošetřit tenhle ten váš rodinný rozpočet můžete právě díky rádiu Frekvence 1. Stačí, když k nám do rádia pošlete právě jakoukoliv vaši účtenku, nemusí to být klidně jenom za nákup školních pomůcek, pošlete nám ten doklad o zaplacení a to úplně jednoduše dnešní době stačí přes online formulář, který právě najdete na našich rádiových webových stránkách www.frekvence1.cz. Je to v sekci soutěže Platíme vaše účty. No a pokud padne volba právě na vás, zavolá vám náš ranní nebo odpolední tým Rádia Frekvence 1 s otázkou, které rádio platí za vás. Správná jediná odpověď zní pochopitelně Rádio Frekvence 1. Platíme za vás denně, ráno i odpoledne a samozřejmě i večer vám hrajeme tu nejlepší muziku do vašich uší. Marek Ztracený za chvilku, Milan Farmer anebo Milli Vanilli. Ještě stihneme do konce té 6. hodiny ranní.

Radio Frekvence 1 za malou chvíli, opět čerstvé zprávy, mrkneme se společně na D1, kde máme takovou menší komplikaci, kromě toho do vašich uší něco pozitivního, a to je další muzika Frekvence 1. Třeba Rihanna, Calvin Harris, nebo jste

0: taky více české a více i té zahraniční, ale až po 7. hodině.
1: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, prostor mají zprávy v 7. Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezkou sobotu.
2: Dobré ráno, vláda projedná novelu o otevřeném odměňování. Policie chytila muže, kteří využívají AI k šíření porna. A na D1 projedete jen jedním pruhem po nehodě za Prahou. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Pokud rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a více a nebudou mít důvod, tak bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši platu před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci. Pachatelé k často známému obličeji přidají pomocí umělé inteligence nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí 5 let vězení. Výsadkáři se dnes otevírají veřejnosti. Frudimi pustí návštěvníky do míst, kam se běžně nedostanou.
3: Brány vojenské části letiště Chrudim otvírá 43. výsadkový pluk. Lidé tak mají jedinečnou možnost poznat výsadkáře zblízka a nahlédnout do jejich každodenní služby. Na programu jsou během dne statické i dynamické ukázky. K vidění je moderní vojenská výstroj, výzbroj i technika. Nechybí ani 12. ročník běhu na podporu vojenského fondu Solidarity. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Fotbalisté Zlína jako jediní v první lize zatím nebodovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti brněnskému Artisu. Od 20 hodin se utkají Ostrava s Olomoucí a hostujícího trenéra Pavla Hapala čeká výjimečný večer, protože se Sigmou zavítá do Vítkovic k duelu proti Baníku. Bohemians měli hostit Mladou Boleslav, ale její hráče postihla střevní viróza.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teď po ránu čekejte na východě území zataženo a déšť, jinak přes den bude polojasno až oblačno. Přeháňky čekejte jen na horách. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na trase z Prahy do Brna pozor.
4: Pozor sejte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 27. kilometru se v levém jízdním pruhu odklízí následky po dopravní nehodě. Místo je průjezdné pouze pravým jízdním pruhem. A bouřil se na dálnici D1 z Vyškova do Brna. Na 213,5 kilometru narazil osobní auto do dopravního značení. Levý jízdní pruh je po nehodě neprůjezdný. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Víkendové ráno na Frekvenci 1 pokračuje, slovo má opět Petr Wagner.
0: A já slovo takhle rovnou předávám a přehazuji na muziku Frekvence 1 z britských ostrovů Ruby Williams, Rihanna, Calvin Harris a právě teď slovenští No Name.
2: Krásnou sobotu.

14 minut. Rádio Frekvence 1, vy máte v uších ranní sobotní víkend 29. srpna. S vámi taky Petr Wagner. Hezké dobré ráno. Pochopitelně mějte pohodovou sobotu ve společnosti té nejlepší muziky a tak tomu bude, doufám, i v následujících minutách. Třeba jenom tak namátkou z playlistu Poetika, Blízko, The Course, Erager Always pro lepší náladu, aby vám to utíkalo v práci, aby se vám třeba příjemně vstávalo, cestovalo nebo zkrátka dobře, abyste měli jednoduše pohodový den po boku Frekvence 1. No a v této hodině ještě taky přidám informaci o tom, že my Češi utrácíme, ať se to teda nezdá, hromady peněz. Ano, mluvím teď konkrétně o hazardu. Tady totiž utrácíme neskutečný prachy. Kolik a v jakém typu hazardu, to vám prozradím za malou chvíli. Tak držte vlnu a hezkou sobotu.

0: 7 hodin, skoro 30 minut, čili skoro půl osmá. Za malou chvíli se ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 podíváme pro změnu na peníze. Tentokrát to bude ale z pohledu sázejících v Česku. Říká se, že my Češi peníze moc nemáme, opak je pravdou. Jak jsem se tady dočetl, lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun. Jo, kde se točí nejvíce peněz, můžete zatím tipovat. Podrobnosti si řekneme za malou chvíli, protože teď aktuálně mají přednost. Krátké zprávy Frekvence 1, půl osmá.
1: Dobré ráno, vězeň, který odešel z pracoviště v Jernech u Prahy, se policistům sám přihlásil. Houby už rostou, podle mapy růstu hub se situace v lesích velmi rychle mění. Vysoká šance je podél severozápadní hranice s Německem v Krušných horách, v Lužických horách nebo také v oblasti Českého Švýcarska, Orlických hor a na Šumavě. Armáda připravuje informační systém zabezpečení obrany státu. Ten má při krizích poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A podíváme se na ranní provoz.
3: Pozor si jděte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 27. kilometru se v levém jízdním pruhu odklízí následky po dopravní nehodě. Místo je průjezdné pouze pravým jízdním pruhem. A boural se na dálnici D1 z Vyškova do Brna. Na 213,5 kilometru narazil osobní auto do dopravního značení. Levý jízdní pruh je po nehodě neprůjezdný. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

7 hodin, k tomu 43 minut, Rádio Frekvence 1, vám všem krásné sobotní ráno. No a musím konstatovat, a pak, že nejsou peníze. Představte si, že lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun. V přepočtu to vychází na více než 100 000 prosázených korun na hlavu. Jinak ve srovnání ve stejném období loni, v roce 2025, se objem vkladů zvýšil o 12,6%. Nejvíce peněz se přitom točí na výherních automatech, což vyplývá z údajů finanční správy. Z prosázených peněz tak Češi dohromady za půl roku prohráli 35,2 miliardy korun. Jinak v přepočtu to vychází zhruba 6,5 tisíce ročně na každého obyvatele Česka, včetně dětí. Podívej se na to, člověče, jací ty děti jsou gamblerzy, no.

0: Už jenom minutka nás dělí od 8 hodiny raní ve víkendovém sobotním ránu na Frekvenci 1 další muzika. Třeba kapela právě teď Miraj. Vzpomínka na 90. a taky Phila Collinse, ještě když zpíval Genesis. A nebo o něco novější Miley Cyrus. Tohle všechno a mnohem víc vás čeká už po 8 hodině na Frekvenci 1.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, přednost mají zprávy v celou. Je tady Lucie Šmírová. Hezké sobotní ráno vám všem.
2: Dobré ráno. Přes Česko se přehnaly bouřky. Přibývá kybernetických útoků. Nehoda překáží na D6 u Sokolova. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km v hodině v podvečer dorazilo z Bavorska do Čech. Objevily se nejprve na Karlovarsku a Plzeňsku, poté podle meteorologů postoupily do jihočeské části Šumavy. Nejprudší se čekaly na jihu Čech. Přibývá kybernetických útoků. Od začátku roku vyšetřují detektivové přes 14 000 takových trestných činů, tedy asi o 2000 víc než loni. V Plzeňské ulici v Praze dnes končí uzavírka, která kvůli rekonstrukci trvala od začátku května. Odstraňování dopravního značení a uvolňovací silnice začalo už v pátek večer. Hanácké muzeu v Příkazicích na Olomoucku se slaví dožínky. Tradiční oslava sklizně na Hané je plná zvyku a tradic a také dobrého jídla.
3: Ve skanzenu mohli lidé sledovat celý proces odsetí, přezrání až po sklizeň. Dožínkami se cyklus uzavírá. Vrcholem je vázání posledního snopu. Dožínkový průvod a také slavnostní předání dožínkového věnce hospodáři. Lidé mohou mimo jiné ochutnat hanácké koláče, prohlédnout si místní kroje nebo vyzkoušet mlácení obilí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
2: Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili se tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Přes den bude polojasno až oblačno. Přehánky čekejte jen na horách. Teploty se dostanou na 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 28.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Nehodu hlásí z D6.
5: Nehoda osobního auta překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D6 u Sokolova na 130. kilometru z Karlových Varů do Chebu. S opatrností projedete bez zdržení. A další nehoda se došetřuje na Krajnici na dálnici D1 v Ostravě na 353. kilometru ve směru do Polska. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: 2 minuty po 8 hodině pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Hezké dobré jitro, no a tu 8 hodinu raní otevíráme jak jinak než českou muzikou. Ti z vás, kteří by právě teďka řídili a usínali za volantem, tak je tady Miraj, vedle tebe usínám.
2: Krásné ráno.
1: Víkendové ráno.
4: A Petr Wagner.

0: 13 minut, Rádio Frekvence 1, hezké víkendové ráno vám všem po boku Frekvence 1 přeje Petr Wagner. Tohle je sobotní ranní víkend, dneska s datem 29. srpna. Vlastně poslední prázdninový a potom zase alou do školních lavic a zase potom pomalu konec léta. I co se týká počasí, ráno zima. Ono už to vlastně je tak trošičku vidět na obloze, už žádné tropy nás nečekají, spíš takové dešťové přehánky, sem tam někde teplo, po ránu kosa. No, podrobně na to dnešní počasí koukneme taky za malou chvíli a jestli právě teď snídáte, dobrou chuť, možná také pozor, ať vám nezaskočí před další informací o tom, jak samozřejmě své tržby a jaksi pozitivní reklamu řešil ohledně jedné restaurace jistý pán na Floridě. Možná zároveň to bude inspirace pro některé podnikatele žijící tady v Česku. Podrobnosti o tom, o té zásadní reklamě, o tom, jak si vylepšit svůj biznis, vám prozradím za malou chvíli. Tak držte vlnu, protože už za chvilku Činasky Kapradi, je to Mikitan, anebo Genesis na Frekvenci 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: 8 hodin, 29 minut, hezké sobotní víkendové ráno vám všem po boku frekvence 1. Jestli právě teďka snídáte, dobrou chuť a pozor, ať vám nezeskočí před další informací o tom, jak své tržby pověst v restauraci vylepšil jeden vykuk na Floridě, možná také zároveň třeba pro někoho inspirace tady u nás v Česku. Podrobnosti za chvilku, podrobnosti, co se týká toho dnešního počasí s datem 29. srpna. Ráno v Čechách, večer na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno, výjimečně přehánky. Později večer od západu naopak přibývání oblačnosti, jinak nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Na jihu Moravy tam to povyskočí až na 28. Jaké další nové informace přinášíme? Jsou tady zprávy frekvence 1:30.
1: Dobré ráno. Ničivá povodeň v severním Nepálu má podle místní policie už přes 600 obětí. Víc se než 2000 lidí stále pohřešují. Pořadatelé významných venkovních, kulturních a sportovních akcí mohou v Ústí nad Labem požádat o zkrácení nočního klidu. Nově může být na vybraných místech noční klid zkrácen tak, aby mohl program pokračovat do půlnoci. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehody řeší na D1 a na D6.
3: Nehoda osobního auta překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D6 u Sokolova na 130. kilometru z Karlových Varů do Chebu. S opatrností projedete bez zdržení. A další nehoda se došetřuje na Krajnici na dálnici D1 v Ostravě na 353. kilometru ve směru do Polska. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Eterna, hezké dobré ráno, 8 hodin, 40 minut, takový aktuální čas. Jestli právě teďka snídáte dobrou chuť z frekvence 1, no a když už jsme nakousli v uvozovkách řečeno to jídlo, tak si představte, s jakým pikantním vylemšením své nabídky přišel majitel jisté restaurace ve floridském Hollywoodu, aby vzbudil pozornost a přilákal návštěvníky. Každé první pondělí v měsíci má totiž vyhrazeno pro hosty, kteří si chtějí vychutnat jídlo úplně nazí. Personál, který na rozdíl od hostů zůstává oblečený, počítá vždycky zhruba se 20 hosty, nahými hosty v té restauraci. Někteří přicházejí buď jako nezadaní, jiní v párech. Kdybyste náhodou měli cestu a chtěli vyrazit, nebo si tam dát něco dobrého úplně, jak vás pán Bůh stvořil, tak pro muže činí vstupné $250, nějakých 5250 korun, pro ženy $150, 2100, no a jinak páry zaplatí dohromady $300, nějakých 6300 korun. No, ať jste oblečení nebo nazí, tak muzika k nezaplacení Ed Sheeran, Anna K, anebo Desiree a Life na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
2: A v něm chci zahrát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Rádio Frekvence 1, minutka nám zbývá do 9. A co budeme hrát? Jasně, podle prvních tónů jste poznali Falco. Legendární hudební retro vzpomínka, nebo něco možná novějšího, jako je Ava Max. A nebude chybět ani česká muzika. Jasně, partička opět a Radeček. Bude to o mnohem víc, stačí jenom držet vlnu společně s rádiem Frekvence 1.
1: 9 hodin, Frekvence 1 zprávy.
0: Přednost mají zprávy, je tady Lucie Šmídová, vám všem hezkou sobotu.
2: Dobré ráno, Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard. Vláda projedná novelu o otevřeném odměňování. Nehodu osobního auta s kamionem řeší na D1. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná, uvedlo to ministerstvo zdravotnictví. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Pokud rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a více a nebudou mít důvod, tak bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši platu před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. V Pardubickém kraji se začínají instalovat sčítače dopravy. Jejich budování dočasně omezí dopravu.
3: Zařízení má pro ředitelství silnic a dálnic dodávat čísla o množství aut v jednotlivých částech kraje. Celkem se sčítače objeví na 6 místech, včetně frekventovaných úseků v okolí Pardubic a Chrudimi. Instalace už probíhá na silnicích první třídy v Čeperce a v Draškovicích, ale také ve Valech, v Podhořanech, Hrochově Týnci a v Březové nad Svitavou. Práce by měly být hotové do druhé poloviny září. Tam, kde se zařízení instalují, je kyvadlová doprava. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Fotbalisté Zlína jako jediní v první lize zatím nebodovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti brněnskému Artisu. Od 20 hodin se utkají Ostrava s Olomoucí a hostujícího trenéra Pavla Hapala čeká výjimečný večer, protože se Sigmou zavítá do Vítkovic k duelu proti Baníku. Bohemians měli hostit Mladou Boleslav, ale její hráče postihla střevní viróza.
1: Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, přehánky čekejte na horách. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 28.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Bouralo se na D1.
4: Nehoda osobního auta s kamionem blokuje pravý jízdní pruh na dálnici D1 na 110. kilometru z Prahy do Brna. Další nehoda 3 osobních aut překáží v levém jízdním pruhu na dálnici D4 u Dobříše na trase z Prahy do Strakonic. A dopravní omezení na dálnici D1 u Holubic zpomaluje provoz v obou směrech mezi 208. a 214. kilometrem. Zdržení aktuálně nepřesáhlo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: 3 minuty po 9. pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Hezké dobré jítro, příjemný poslech. Máme tady jako první hudební inzerát. Hádejte od koho? Jasně, skupina Kryštof. Hezké ráno.

0: 9 hodin, 15 minut, máte v uších sobotní ranní víkend 29. srpna, s vámi taky Petr Wagner. Mějte pohodové sobotní ráno právě ve společnosti té nejlepší muziky a tak tomu bude i v následujících minutách. Třeba jenom tak namátkou z playlistu toho, co vás čeká, opět Radeček, všechno je v pořádku. Vzpomínka na Tina Turner a nebo taky nestárnoucí depešáci Stranger Love pro lepší náladu, aby vám to utíkalo, třeba za volantem, aby se vám příjemně vstávalo, nebo zkrátka jednoduše, abyste měli pohodový den s frekvencí 1. A už za malou chvíli vás vezmu na jednu hodně zajímavou soutěž, která je dokonce zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Jde o soutěž v pojídání kopřiv. Jasně, a je to tady kousek od nás, přátelé. Jaká pravidla, co všechno soutěžící při soutěži v pojídání kopřiv musí zvládnout? Tak to vám prozradím za malou chvíli ve víkendovém ránu na frekvenci 1.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Sobotní víkendové ráno na Frekvenci 1 v plném proudu, jak jsem sliboval, tak také plním, protože za chvilku vás vezmu na zajímavou soutěž, která je zapsána v Guinnessově knize rekordů, koná si každý rok. Jde o pojídání kopřiv. Jaká jsou pravidla, co všechno soutěžící musí zvládnout, prozradíme na Frekvenci 1 za malou chvíli. Teď můžu prozradit aktuální počasí, které vás na dnešní den, čili na sobotu 29. srpna čeká. Jaký bude ten poslední finálový prázdninový víkend? Teď ráno v Čechách a večer na Moravě ve Slezsku skoro jasno. Výjimečně přehánky, později večer na západě přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy 28 stupňů. Co dalšího nového, pojďme na krátké zprávy, 9:30, Frekvence 1.
1: Hezké dopoledne, houby už rostou, podle mapy růstu hub je vysoká šance podél severozápadní hranice s Německem v Krušných horách, v Lužických horách nebo také v oblasti Českého Švýcarska, Orlických hor a na Šumavě. Armáda připravuje informační systém zabezpečení obrany státu. Ten má při krizích poskytovat institucím společný přehled o situaci. Vězeň, který odešel z pracoviště v Jernech u Prahy, se policistům sám přihlásil.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehody komplikují cestu na D48 a na D5.
3: Na dálnici D5 na trase z Plzně do Rozvladova se na 121. kilometru došetřuje nehoda kamionu, který havaroval do světelné šipky silničářů. Další nehoda osobního auta blokuje levý jízdní pruh na dálnici D48 v tunelu Lisůvky ve směru z Nového Jíčina do Frýdku Místku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

minut. Hezké víkendové ráno, ale i sportovní ráno vám všem. Zatímco fanoušci po celém světě sledují největší tradiční sportovní soutěže, ať už to hokej, fotbal. V Británii se každoročně utkávají závodníci v disciplíně, která má ke klasickému sportu poměrně daleko. Taky jsem byl hodně překvapený. V hrabství Dorset se totiž koná mistrovství světa v pojídání kopřiv. Účastníci nebo závodníci, jak chcete, mají jediný úkol během hodiny spořádat co nejvíce syrových kopřivových listů. Soutěžící pak musí sníst všechny listy z jediného stonku. Na konci rozhodčí spočítají, kolik holých stonků po závodnicích zůstalo. Popíjení vody je během soutěže povoleno stejně tak jako konzumace jiných nápojů. Závodníci si mohou listy například smotat do ruliček nebo namáčet do různých nápojů, aby zmírnili jejich žahavost. Zdá se vám to brutální? Mně taky, ale pozor, podle Guinnessovy knihy rekordu jde o nejdéle pořádanou soutěž v pojídání kopřiv na světě. Absolutní mužský rekord má podle Guinnessovy knihy rekordu na svědomí kuchař Philip Thorne, který v roce 2018 spořádal během hodiny neuvěřitelných 31,69 metrů kopřiv. Jo, panečku, docela, řekl bych, takové ožehavé téma.

0: 10.11.
1: Prázdniny končí škola, vláz, Lidl, výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Lucie Šmídová, pěkné dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Na Plzeňské v Praze končí uzavírka, přibývá kybernetických útoků. Kamion boural na D5 se směrem na Rozvadov. V Česku přibývá kybernetických útoků. Od začátku roku vyšetřují detektivové přes 14 000 takových trestných činů, tedy asi o 2 000 více než loni. Nejčastěji se internetoví útočníci vydávají za policisty nebo bankéře. V Česku od pátečního večera spadlo místy až 25 mm srážek. Ještě více pršelo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech. Část srážek podle meteorologů spadla při večerních bouřkách. V Plzeňské ulici v Praze dnes končí uzavírka, která kvůli rekonstrukci trvala od začátku května. Odstraňování dopravního značení a uvolňování silnice začalo už v pátek večer. Výsadkáři se dnes otevírají veřejnosti. V Chrudimi pustí návštěvníky do míst, kam se běžně nedostanou.
6: Brány vojenské části letiště Chrudim otvírá 43. výsadkový pluk. Lidé tak mají jedinečnou možnost poznat výsadkáře zblízka a nahlédnout do jejich každodenní služby. Na programu jsou během dne statické i dynamické ukázky. K vidění je moderní vojenská výstroj, výzbroj i technika. Nechybí ani 12. ročník běhu na podporu vojenského fondu Solidarity. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Fotbalisté Zlína jako jediný v první lize zatím nebodovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti brněnskému Artisu. Od 20 hodin se utkají Ostrava s Olomoucí a hostujícího trenéra Pavla Hapala čeká výjimečný večer, protože se Sigmou zavítá do Vítkovic k duelu proti Baníku. Bohemians měli hostit Mladou Boleslav, ale její hráče postihla střevní viróza.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, přehánky čekejte na horách. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 28.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Nehodu hlásí z D5-ky.
7: Na dálnici D5 na trase z Plzně do Rozvadova se na 121. kilometru došetřuje nehoda kamionu, který havaroval do světelné šipky silničářů. Další nehoda osobního auta blokuje levý jízdní pruh na dálnici D48 v tunelu Lisůvky ve směru z Nového Jíčina do Frýdku Místku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: nebo bohu dík, tak to už, přátelé, nechám na vás. Tak kam se můžete vydat s rodinou na tradiční zakončení prázdnin? Můžete vyrazit například do Holoubkova. U rybníka se od 15 hodin koná letní slavnost, můžete si tu půjčit vodní lyže, paddleboard, děti můžou na skákací hrad, na pódiu proběhne hudební vystoupení a další bohatý program. Ve Varech před hotelem Pup proběhne během víkendu vinařská akce, která nabídne tradičně vína z Moravy. No a kdo by nemiloval hořické trubičky? A právě tahle legendární sladká pochoutka provoní náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích a slavnosti lákají na pestrý hudební program. Den plný pohody. Česat chmel můžete vyrazit taky do Nymburka. Na zahradě pivovaru si užijete tradiční akci Postřižinská dočesná. Projedete se tu například historickým autobusem a užijete si tu taktéž hudbu. Na vzácné veterány láká dneska zámek Blatná. V zámeckém parku se můžete kochat prestižní automobilovou výstavou. No a zajímavé zakončení prázdnin chystá na večer taky hrad Cimburka na Kroměřížsku, který zve na cimburskou noc s prohlídkou, ohnivou show a překvapením. Tak Frekvence 1 vám přeje krásný poslední prázdninový víkend a ať si ho pořádně užijete, hlavně děti.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: No a prázdniny jsou sice u konce, ale před námi Mikael a jeho single spolu, který už je 5 týdnů v hitparádě Frekvence 1. Minule byl na 6. místě. No a jak tenhle single dopadl tento týden, tak to uslyšíte už dneska večer. Hitparáda Frekvence 1 začíná tradičně v 19.

0: X, co nevidět od Jindřichy Rajcet, Fred, Debbie nebo taky Ale Farben. Blíží se 10:30 a co nevidět, taky budeme přát oslavencům ve vysílání 736-300-444, tak to je číslo, kam je můžete poslat vaše přání.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Kde se bouralo a co vás teď čeká na hlavních tazích?
2: Na dálnici D5 na trase z Plzně do Rozvadova se na 121. kilometru došetřuje nehoda kamionu, který havaroval do světelné šipky silničářů. Další nehoda osobního auta blokuje levý jízdní pruh na dálnici D48 v tunelu Lisůvky ve směru z Nového Jičína do Frýdku Místku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Jezděte opatrně, ať už dneska míříte kamkoliv, tak šťastně dojeďte s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1.

srpna a kdo se narodil v tento den? Jdeme se na to podívat. Před 46 lety se narodil kubánsko-americký herec William Levy, kterého jsme mohli vidět třeba v mexické telenovele Nespoutaný anděl. U nás slaví 68. narozeniny herec Jaroslav Sypal alias poručík René Hrubec v komedii Byl jednou jeden Polda. No a všechno nejlepší k narozeninám přejeme taky dalšímu oslavenci, kterým je Martin Harry.

Natálii se vrátil hlas. Takže dneska je Martinovi Harichtovi 31 let a my mu přejeme hodně zdraví a ať má hlas jako slavík. Tak to bylo přání a k narození nám přidáváte vy, samozřejmě i vy. Se ozvala Jarka, ahoj do rádia, přejeme krásné narozeninky naší milé Janičce Hrubé, že přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí. Děkujeme za přečtení a zdravíme do rádia. Tak já taky zdravím a celý náš tým se přidává a přejeme všechno nejvíc, nejlepší. No a dneska 29. srpna přejeme k svátku všem Evelínám. Krásné jméno s keltským původem a jeho význam znamená radost nebo světlo a u nás je podle statistik víc než 800 Evelín. Tak Evelínky, krásný sváteční den přejeme a na závěr jen to nejlepší a hlavně zdraví všem oslavencům.

0: To se dozvíte teď.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A poví vám to Láďa Jakub. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. V Česku od pátečního večera spadlo místy až 25 mm srážek. Vojáky v Olomouci vystřídají školáci. A na západě Čech se chystá dálková cyklotrasa. Ještě jednou příjemné dopoledne s datem 29. srpna. V Česku od pátečního večera spadlo místy až 25 mm srážek. Ještě víc pršelo na jižní Moravě a na pomezí středočeského a východočeského regionu. Část srážek podle meteorologů spadla při večerních bouřkách. Vojáky v Olomouci vystřídají školáci. Soukromá základní škola až pro 144 žáky vznikne v části rozlehlé budovy Hanáckých kasáren v centru Hanácké Olomouce, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská firma Salibary podnikatele Saliby. Přestavbu některých prostor třetího patra na základku tento týden povolil stavební odbor magistrátu v Olomouci. Nová základní škola má být dokončena do závěru roku 2027. Na západě Čech se chystá dálková cyklotrasa. Plzeňský kraj zadal studii na dálkovou trasu z Boru na Tachovsku až do Sušice na Klatovsku. Propojí západní pohraničí, konkrétně Český les se Šumavou. A to přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, taky Gdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Délka trasy bude až 130 km, podle toho, kudy povedou nové úseky a propojky polních a lesních cest. Spojí významná města i turisticky atraktivní oblasti v jihozápadní části regionu, jak řekl náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek.
3: Oni vlastně tyhle silnice nebo ty páteře, tak vlastně kopírujou silnice první třídy. To jsou ty místa, odkud se ty lidi potřebujou někam dostat, který spojují ty větší obce. A teprve potom na to budou navazovat ty cyklostezky nižších kategorií. Ta nejdůležitější část cyklostezek je něco přes 800 km v Plzeňském kraji a už máme hotovo víc než nějakých 250.
2: Fotbalisti Zlína jako jediní v první lize zatím nebudovali a můžou to dneska změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti brněnskému Artisu. Od 20 hodin se utkají Ostrava s Olomoucí a hostujícího trenéra Pavla Hapala čeká výjimečný večer, protože se Sigmou zavítá do ostravských Vítkovic k duelu proti Baníku. Bohemians měli hostit Mladou Boleslav, ale její hráči postihla střední viroza. A kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v polské Poznani do finále závodu na 500 metrů a zítra bude na neolympijské trati obhajovat titul. Účast v bojích ocené kovy těsně unikla bratrské dvojici Martin Fuchsa, Petr Fuchsa. Na double canoe je od postupu do finále a dělila jediná setina.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska už zase sluníčko, bude jasno až polojasno, přeháníky čekejte jen na horách a teploty na jihu Čech a na jihu Moravě až 28, většinou ale 21 až 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: No jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací, tak ať vám to teď 3 minuty po 11. dál dobře jede. Třeba s Veronikou Elhotovou na Frekvenci 1.
0: Přejeme vám z Frekvence 1 krásné dopoledne. Přeji a bude ti přáno, říká se. No a možná taky dáno 640 tisíc korun, přátelé. Tak komu dáme v pondělí ráno tyhle peníze za správný tip? Tak to se možná dozvíte, nebo takhle, to se nedozvíte. Ale máme pro vás tyhle ty peníze a bližší informace si řekneme v této hodině. A řekneme si taky něco o radiokempech, které jsme už úspěšně zakončili. Po zprávách hrajeme z muziky, jenom to nejlepší jste z Frekvencí 1.
4: To nejlepší z muziky a ve

Frekvence 1. Naše tradiční prázdninová šňůra po kempech napříč republikou je u konce. Ve středu jsme navštívili poslední místo v rámci Roučou, rozjeli jsme to tam na plný pecky. No a zase za rok. Uteklo to jako voda. Já si vzpomínám, jak jsem tady mluvila o prvním kempu a už je po všem. No a to znamená, že bych vám za celou Frekvenci 1 chtěla, přátelé, poděkovat, ať už jste za námi na kemp dorazili a užili si to s námi live, a nebo jste jenom ladili Frekvenci 1 a aspoň přes éter jste se přenesli do kempu a užili si koncert našich hvězd v našem vysílání. I letos musím říct, že to díky vám nemělo chybu. Celý náš tým, všichni, kdo jsme tam byli, jsme si to opravdu s vámi neskutečně užili a je super vědět, jak bezvadný máme posluchače. A teď tu zrovna biju zrníčku od paní Jitky, která nám darovala krásnou sadu skleněných hrníčků. Takže děkujeme moc ještě jednou. Na fotky a videa ze všech kempů můžete mrknout na web nebo taky na Facebook a Instagram Frekvenci 1. No a vzhledem k tomu, že je konec prázdnin, v úterý školáci zpátky do lavic a začne vám všem každoroční blázinec, tak já vám přeju, ať to zvládnete co nejlíp. Prostě hladký průběh. Za chvilku pro vás už muzika.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Jakub, aby nám řekl, jak se jede.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dobré dopoledne, 2:30. Uzavřená je plzeňská dálnice D5. Po nehodě tam odstraňují kamion. Je to ve směru z Plzně na Rozvadov na 121. kilometru. Posledním volným sjezdem sjeďte exitem 119 Benešovice. Ve středočeském Berouně dejte pozor na silnici 608, ta je taky zavřená. U čerpačky Euro Oil v Berouně u veterinárky spadl přes silnici strom. Z Čech ještě zamíříme do Slezska. Opatrní buďte na Opavsku na silnici 56. U Kozmic máme vážnou nehodu motorkáře, policie, hasiči i záchranná jednotka na místě. A na Opavsku zůstaneme pozorní, buďte přímo v Kravařích, v Mlýnské ulici je nehoda dvou osobáků. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Veroniku Elhotovou.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš?

Frekvence 1. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: to nejlepší z muziky Blondie Maria. No a Ježíši Maria, už třeba možná zazní v pondělí ráno.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Protože jackpot posledního slova nám vystoupal opět vzhůru. 640 tisíc korun. Já to mám Láďu Jakuba. Láďo, co ty bys si spořídil za 46 tisíc korun? To už je jako slušná částka.
3: No, já bych jel někam pryč.
0: Já taky.
3: Třeba k moři. Hele, tady koukám na last minuty, jako různých cestovek.
0: Ty už jako plánuješ.
3: Jako 28 tisíc. Ještě by ti zbylo.
0: A že nemůžeš soutěžit.
3: No já vím, no, tak dobře, já jenom s ním.
0: Jen, přesně tak.
3: Proto jsem
0: taky
3: pořád tady, abych vydělával.
0: No, no jasně, tak, to, tak bez práce nejsou koláče, říká se. No ale přátelé, vy se můžete zasnít, ale vy se můžete i reálně zasnít, protože nikdo z vás si může v pondělí ráno odnést tyhle ty prachy. Poslouchejte dobře.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: A to pokud uhádnete, co si Petra přivezla z dovolené v Dánsku, tak potom získáte 46 tisíc korun. To znamená, že v pondělí po 7 hodině ráno mějte po ruce připravený mobile, mobily s číslem 257-400-999, volejte do studia Frekvence 1, no a prozraďte nám to jedno jediné slovo na konci věty, které tam chybí. Navíc máme pro vás, Láďou, dobrou zprávu, protože od pondělí budou nápovědy, že jo? Mm. Takže vyplatí se poslouchat Frekvenci 1.
3: A vyplatí se už plánovat, co za to?
0: Ano, protože se říká, že když si to umíte dobře vizualizovat, tak se to uskuteční.
3: Jo.
0: Tak si představte, že jste na té pláži někde, že si ještě prodloužíte ty prázdniny.
3: Mm. Kam bys jela?
0: No,
3: kdyby jsi mohla vybrat třeba zájezd za to.
0: Zájezd takhle. Já se teď těším na moji dovolenou
3: ve Skotsku. Ale to je na severu.
0: To je na sever, no. Tak já bych jela zase někam
3: jo, na sever,
0: do zimy, no.
3: Nebo do Dánska třeba jo, taky.
0: No tam, kde jsi byl ty, jo?
3: Jo, jo, jo.
0: Jo, ty by mě taky docela lákalo. No.
3: Jo, jo, jo.
0: Ty víš, já už toho horka tady mám plný zuby. Tak vám budeme držet pěsti. V pondělí ráno po 7 hodině 46 tisíc korun na vás čeká v posledním slově.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý svět, pláto, třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jedne

0: pecka z 90. No merci. Tak zůstaňte s námi i po 12.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Láďa Jakub. Přeju pěkné poledne.
3: Dobré poledne. Severoatlantická aliance NATO je schopna okamžitě a účinně bránit své území v případě napadení. Severočeští vědci pracují na Lonsku na odrůdě chmele, která vydrží současná sucha. A Zlínsko je teď spojeno s Trenčínskem. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku. České tiskové kanceláře to při rozhovoru řekl velvyslanec při NATO David Konecný.
4: Mým snem vždycky bylo psát něco, kde by byly písničky. A jsou písničky, které byly napsány výhradně pro film. A to je, není nutno pro tři veterány a severní vítr pro vrchní prchně. Nebýt filmu, tak by nebyly. No ale pokud jde o hudbu, ona je opravdu čarodějka a nejde přes mozek do toho srdce, ale rovnou do srdce.
3: Severočeští vědci pracují na Lounsku na odrůdě chmele, která vydrží současná sucha. Jen ale čekají na peníze, které zatím ještě od ministerstva zemědělství nedostali. Chmelařský institut v Žadci i další organizace mají mít 60 milionů. Ministerstvo plánuje na Lounsku i sousedním Rakovnicku postavit nové přehrady. Už tak v Evropě pochvalovaná rozvinutá autobusová doprava v České republice se ještě zlepšuje, a to tím, že přibývá přeshraničních autobusových linek, třeba mezi Moravou a Slovenskem. Například Zlínský kraj je teď propojený spoji s tím Trenčínským. Několik linek teď spojuje Zlín, Uherský Brod a Trenčín. Cestou přes Bílé Karpaty zastavují autobusy nově i v Luhačovicích, v Zádveřicích, Horní a Dolní Lhotě, Bystřici pod Lopeníkem, Komni i Starém Hrozenkově. Pojede čtyřikrát denně, avšak s tím, že první ranní spoj do Trenčína začíná až v Uherském Brodě a poslední tam končí. Lidé kvůli cestě do Zlína přestoupí na navazující autobus. Hudebnice Markéta Irglová a scénárista a herec Zdeněk Svirák večer v Poděbradech na Nymbursku převzali cenu Festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack. Cena se uděluje za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě. Dlouholetá spolupráce Sviráka se skladatelem Jaroslavem Uhlířem přinesla řadu písní, které se staly nedílnou součástí českých filmů a pohádek. Svirákovy texty zazněly třeba ve filmech Ať žijí duchové, Lotrando a Zubejda, Vratné lahve nebo Tři bratři. Zdeněk Svirák ke svému vztahu k filmové hudbě dodal.
4: Mým snem vždycky bylo psát něco, kde by byly písničky. A jsou písničky, které byly napsány výhradně pro film. A to je, není nutno pro tři veterány a severní vítr pro vrchní prchně. Nebýt filmu, tak by nebyly. No ale pokud jde o hudbu, ona je opravdu čarodějka a nejde přes mozek do toho srdce, ale rovnou do srdce.
3: Písně jako Dělání, Pod dubem, za dubem, Statistika nebo Ani k stáru dnes patří ke klasikám české populární a filmové hudby.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Dneska jen pár kapek na horách, jinak sluníčko nebo mraky maximálně a teploty 21 až 25 stupňů, i když na jihu a východě Moravy až 28.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Uzavřená je plzeňská D5, po nehodě odstraňují kamion z Plzně na Rozvadov, to stojí na kilometru 121, poslední volný sjezd je exitem 119 Benešovice. Tak s tím počítejte a bezpečně se vraťte z Frekvencí 1. A na cestu nebo k obědu vám bude hrát Veronika Elhotová.
0: Přátelé, už za chvilku pro vás budu mít další tip, kam vyrazit. Bude cyklistický a vydáme se tentokrát do Bavorska. No, povíme si, co zajímavého tu můžete navštívit. A budu pro vás mít taky sobotní frak, tak zůstaňte s námi na Frekvenci 1 a pěkný poslech s tím nejlepším z muziky.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: na jednu s vámi je Frekvence 1 a přátelé, nechte se teď zlákat na výlet, respektive k další epizodě podcastu Jana a výlety na míru. Tentokrát to bude výlet přeshraniční a ryze cyklistický. Vlakem z Prahy přes Plzeň a do Mažlice se přesunete do bavorského Furt im Wald. Odtud se vydáte podél řek Cham a Regen přes krásná bavorská městečka, jako je třeba stejnojmenné město Cham, a tady mají unikátnost.
1: Uprostřed náměstí mají dokonce kašnu, která je složena z vojáků.
0: Aha.
1: Jo, jsou tak jako nějak se jako si objímají, držej, nevím, zas takhle jako si to nepamatuju přesně, ale...
2: A kudy jim tam hážeš ty mince?
1: No pozor, kudy jim stříká ta voda?
2: Ne.
1: Jo,
2: ne.
1: No, je to z pusy, prosím tě. Zas takhle ne, to není. Je to
2: suchaři.
1: Ale je to nečekaný na různé strany a o různé intenzitě, takže ti najednou plivne do ksichtu a máš to tam.
2: To je dobrý. Takže plivou vodu.
1: Plivou vodu, je to docela vlastně vodu. Plivou vodu, je to docela zábavný.
0: Na trase vás čeká taky jedna z nejhezčích částí trasy, cyklostezka, která není ledajaká.
1: Vesnice Rozbach a tady, kamarádi, začíná cyklostezka po bývalé železnici. No, nejsou už tam Pražce, jedeš na Pražce, je to pohoda. Jo, a
2: je to pohoda.
1: Já to miluji.
2: I v tomhle jsou ty Němci.
1: My tam vždycky necháme Pražce, jo. Kolikrát
2: je
1: ty vlaky.
2: No, přesně.
0: Cílem tohoto výletu je Řezno neboli Regensburg, které mnozí znají hlavně z vánočních trhů, ale v létě má úplně jinou atmosféru. Historické centrum, starý kamenný most, posezení u řeky, pivovar přímo u vody a samozřejmě něco dobrého k jídlu. Třeba knedlíky, špecle nebo obří preclík se sýrem a pepřem. Pak už jenom přespat, dát si poslední pivo a ráno sednout na vlak a zpátky domů. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ve které vás Jana Knížková a Míra Michálek vezmou na cyklovýlet do Řezna, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš.

0: jezdí, tak jdeme na dopravu.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Ladíku, je to tvoje, prozrať nám, kde se aktuálně naši frekventáci zdrží.
3: Naši frekventáci se zdrží na silnici číslo 9 na Českolipsku, na té motorkářské trase u Jestřebí. Máme tam srážku osobního auta s motorkářem, takže tam nohu splynu. Opatrní buďte také na Strakonicku, Mečichova. Tady máme taky osobní auto, které se potkalo s traktorem. A v místě je to špatně vidět. No a 163 u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Tady máme havárku osobního auta. Bezpečně dojeďte s F1 a Veronikou.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: jdeme teď rozdávat úsměv. Před námi teď rubrika Zkus mě rozesmát, plná fórů.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Humoru není nikdy dost. Proto pro vás tady na Frekvenci 1 máme fór v podání Romana Mikeše, vrchního fóraře.
3: Jsem já, ano, fórař. Předtím jsem dělal voraře. Hele, zastaví manželský pár u benzínové pumpy a pumpař to kouká, že strčí tam tu pistoli a říká: máte nový auto, co? Manželka:
4: co říkal?
3: Že máme nový auto. Ticho, za chvilku. Hele, já koukám podle SPZky, že jste z Hradce. Manželka:
4: co říkal?
3: Že jsme z Hradce. Pumpař povědá: no jsem furt pumpuješ. A říká: já jsem znal jednu ženskou z Hradce, to byla strašně vošklivá, jako hloupá, neuměla ani vařit, no hrůza.
4: Co říkal?
3: Že tě zná.
0: Rezignovaný muž.
1: Líbí se vám

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: 13 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: Aláďa, jak hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne, NATO je připravené hned se bránit útokům třeba z Ruska. V Jihlavě jezdí nové trolejbusy a Zoo Ostrava otevřela nový pavilon obojživelníků. Ještě jednou pěknou sobotu. Severoatlantická aliance NATO je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě třeba ruského vojenského útoku. České tiskové kanceláře to řekl velvyslanec při NATO David Konecký.
6: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No, to je jako velmi podstatná věc, která, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska. Takže aliance je připravená bránit každý milimetr svého vlastního území.
5: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. Bezpečnostní prostředí se podle Koneckého bezprecedentně změnilo, stejně tak úroveň hrozby. V Jihlavě se svezeme v nových trolejbusech. Dopravní podnik získal 19 vozů. První převezme za pár dní. Dostal na to evropské i státní dotace, stály přes 270 milionů korun. A koupí i autobusy, které už z větší části jezdí na plyn, dodávaný z bioplynové stanice v nedalekém Hrálci na Pelhřimovsku. V zoologické zahradě Ostrava před pár hodinami otevřeli nový pavilon Amphihibirium, zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm můžou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy a seznámit se s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Pavilon vyrostl v blízkosti vstupu do zoo a postupně se v něm zabydluje zhruba 40 druhů obojživelníků. Málo kdo možná tuší, že kromě Karlových varů Zlína, Uherského Hradiště, Liberce nebo Třeboně mají svůj filmový festival i Litoměřice. Jmenuje se Fifeli a promítá se na různých místech tohoto královského města. K vidění jsou předpremiéry i oceněné starší filmy. Třeba v kině Máj nebo v bývalém železničním tunelu. A to až do zítřejšího večera. Pokračuje ředitelka Litoměřického festivalu Hana Galiová.
7: Letní kino má opravdu, jako bych řekla, hodně specifickou a přátelskou atmosféru, takže tam ty festivalové večery jsou moc příjemné. Tak myslím si, že to je proto, že lidé se sem vrací. Sledovat filmy společně na velkém plátně je jiný zážitek, než sledovat na telefonu nebo na malých obrazovkách něco, co si pětkrát stopnu a dělám něco jiného a věnuju pozornost něčemu jinému. To takové opravdu koncentrované sledování, tak to my nabízíme.
5: Dramaturgie nabízí filmy z různých kontinentů i dekád, a to od maďarských revizorů přes dánskou komedii Kdo je tady ředitel Larse von Triera až po filmy z Asie. Fotbalisty Plzně posílil slovenský reprezentant Denis Vavro. 30-letý střední obránce přestoupil do Viktorie z druholigového německého Wolfsburgu a ve Štruncových Sadech podepsal dvouletou smlouvu. Viktoria po příchodu nového trenéra Radoslava Kováče pokračuje v posilování kádru. V pátek angažovala z Midtjyllandu jiného obránce Adama Gabriela. Vavro má na kontě ze slovenské reprezentační Ačko 31 startů a jeden gól. Představil se na předloňském mistrovství Evropy. Jakub Špicar a Daniel Havel postoupili na mistrovství světa do finále deblkajářů na trati 500 metrů. V semifinále obsadili druhé místo. A mistr světa Formule 1 Lando Norris prodloužil smlouvu s týmem McLaren minimálně do konce roku 2030. Britský jezdec by ve stáji rád dokončil kariéru.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: V Přimdě na Tachovsku máme jen 17 stupňů Celsia. V Diákovicích na Znojemsku ale hlásíte až 27. No a obloha je v Česku bez deště, mraky jen místy. A takhle nám to vydrží celý den.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Uzavřená je aktuálně plzeňská dálnice D5. Po nehodě odstraňují kamion. Je to z Plzně na Rozvadov na kilometru 121. Poslední volný sjezd je exitem 119 Benešovice. A kolony jsou teď mezi Brnem a Vyškovem na D1. Na dálnici pracují silničáři. Zdržení 30 až 40 minut, a to v obou směrech. Tak šťastnou cestu. A na frekvencích Frekvence 1 s vámi stále Veronika.
4: Dobré odpoledne, zdatujeme 29. srpna. Evelína, všechno nejlepší k svátku. Přejeme, před námi další nabitá hodina, tak jdeme na to. Jsme rádi, že jste s námi.
8: Frekvence, to nejlepší z muziky a Veronika.

0: S vámi Frekvence 1, krásné odpoledne. No a v úterý už zpátky do lavic. Nový školní rok klepe pomalu, ale jistě na dveře. A pokud máte doma prvňáčka a pořizovali jste mu kompletní výbavu do školy, tak jste letos opět museli sáhnout hlouběji do kapsy. Všechno se samozřejmě zdražuje a pořídit takovou aktovku, přezůvky, psací potřeby, sešity, desky, svačinové boxy, no a další nezbytné věci, které potřebuje, tak nebylo nic levného. Pokud to tedy samozřejmě prvňáček nezdědil, že jo, po sourozenci. No a my vám s tím výdej na Frekvenci 1 pomůžeme. Pošlete nám přes formulář na našem webu účtenku za váš nákup a my každý den ve vysílání vybereme jednoho z vás a celý nákup mu v rámci soutěže Frekvence 1 platí za vás, proplatíme. Podmínkou je, abyste měli v dosahu mobil a až vám v týdnu zacinká, vzali ho a na otázku, které rádio platí za vás, odpověděli Frekvence 1. Pak celá útrata z účtenky jde za námi a proplatíme vám nákup do poslední kačky. Tak buďte s Frekvencí 1, která vás nenechá ve štychu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.

0: Přejeme s Láďou Jakubem krásné sobotní odpoledne a pokud právě teď někam míříte a jste v autě, tak nastražte uši.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Začínáme na Vysočině, opatrně buďte v Třebíči v Nádražní ulici, máme hlášenou srážku dvou autobusů. Spadlý strom přes cestu nám hlásí hustopeče nad Bečvou na Přerovsku na silnici 911. Bouralo se také v Olomouci na Velkomoravské třídě, tam je hromadná nehoda 3 osobních vozů. Opatrně buďte také ve Středočeském kraji, přímo v Kolíně, v Polepské ulici, no a v Bílině na Hasičské ulici na Teplicku máme v sobě 2 osobní auta. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Marek Malášek. Máro, ahoj, hezké
1: ahoj.
0: Odpoledne. Prosím, tak co říkáš na to, že je tu konec prázdnin?
1: No je to smutný, no, ale zase na druhou stranu mám radost z toho, že děcka už teďka zase mají co dělat.
0: Se přestanou jako fláka.
1: No, konečně se srovnají sešity, obaly.
0: To je fakt, zase se všechno rozjede.
1: Čtvrtky.
0: Ty jo, já to měla vždycky hrozně ráda. Nevím jak ty, jestli jsi se těšil do školy, ale já jsem si to připravovala, řezala jsem si ty tušky, fakt jsem no, to měla jako pořádek.
1: To je jasný, ty seš pečlivka, propiska, to ti zůstalo i doteď. Já jsem na tom jako neměl rád. To bylo 3 týdny, 14 dní před začátkem školního roku. Už jsem doma musel počítat toto. A to mě nebavilo.
0: Počkej, jakože ještě předtím, než začala škola?
1: No příprava, no, tak abys to neměla tak jakože...
0: Tak, fakt jo, tak to, jsi měl teda, tak to bylo přísný, ale teda.
1: Krušný dětství, to nenáviděl.
0: To se na tebe podepsalo.
1: Tak, dívej, takhle mám krátkou ruku.
0: Jo.
1: Tak. Máma to musí vidět z druhé strany.
0: To nevadí, jak máš dlouhou ruku. Důležitý je, že seš tady ve studiu a že si užiješ odpoledne s našimi
1: posluchači. To mi štvalo. Ježiš.
0: Nebudeme na to vzpomínat. Pojďme o to.
1: Jak mě úplně špatně, úplně se mi nejsem vzal. Fuj.

0: taky Limp Bizkit a Fred Durst, no a do další hodiny určitě James Arthur. Nebude chybět ani Eva Farná. A její Leporello. Úplně se vzilo, abych to řekl správně. Mi nikdy nešlo. No a přihodí mi Bon Joviho. Johna Bon Joviho. No ale přihodí mi Láďu.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Láďu Jakuba se zprávami.
2: Dobré odpoledne, skalní záchranáři ve východočeském Adršpachu zachraňovali v noci lidi uvízlé na skalách. V Opavě otevřou staronový zimní stadion a v Lužických horách proměnili školu, kterou teprve nedávno opustili školáci, v muzeum skla. Pěknou sobotu, skoro poslední prázdninovou. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku. V rozhovoru s českou tiskovou kanceláří to řekl český velvyslanec při NATO David Konecký.
3: Míra odstrašení je dostatečně silná, to znamená, já ten konflikt nepředpokládám, ale zdůrazňuju, že k tomu, abychom se téhleté situaci vyhnuli, a to bezpečnostní prostředí je teda bezprecedentně změněné a ta úroveň té hrozby je bezprecedentní, tak musíme učinit určitý kroky, aby to naše odstrašení bylo efektivní. Kontinuální aktivita v aliance, která je v této chvíli nastavená.
2: Rozsáhlý konflikt mezi Severoatlantickou aliancí NATO a Ruskem v příštích letech nepředpokládá. Podmínkou je ale podle něj další posilování aliančního odstrašení. Bezpečnostní prostředí se podle Koneckého bezprecedentně změnilo a stejně tak úroveň hrozby. Hasiči a skalní záchranáři v Adršpašských skalách na Náchodsku dnes nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, kteří uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muže strávili na skalním útvaru Milenci víc než 60 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slnění zůstal viset několik metrů nad zemí. Další 4 lidi čekali těsně pod povrchem. Všichni nakonec skončili díky pomoci bez zranění dole na zemi. Už brzy budou mít hokejoví fandové ve Slezsku zase co slavit. Zimní stadion v Opavě se po 3 letech po opravách znovu otevře, a to 25. září. Hokejisti HC Slezan Opava nastoupí proti HC Bobrům z Valašského Meziříčí. O zahajovacím víkendu budou připravené i komentované prohlídky nové arény. Veřejné bruslení, diskotéka na ledě, curling, křest knížky o historii stadionu. A teď do kraje Sklářů, do Lužických hor na severu Čech. Z dnes už opuštěné bývalé školy se stane muzeum skla. Učebny v Novém Boru na Českolipsku se budou přestavovat na expozici sbírek skel z mezinárodních sympozií. Řekl to novoborský starosta Jaromír Dvořák. Soubor 1500 výtvarných děl od 500 autorů, která vznikla při sympozích v letech 1982 až 2003, koupil loni Liberecký kraj za 20,5 milionu a zapůjčil ho městu s podmínkou, že díla vystaví. Starost tak tomu doplnil.
4: My jsme přesunuli děti především z důvodu nově potřebných speciálních tříd. I vzhledem k novelizaci školského zákona jsme tady museli zrušit základní školu, která měla průměrně 60 žáků a nesplňovala tu zákonnou normu, ale umožnila nám tam vytvořit právě specializované třídy a žáci z těch škol arnoutovických nastoupili do základní školy u lesa na náměstí. Umožnili jsme těm žákům třeba, aby právě ke škole u lesa 2. a 5. třída přešla jako celek, dokonce i někdy s výbavou a v některých případech i s paní učitelkou.
2: Sbírka, která vznikla od 80. let v rámci sklářských sympozií, zahrnuje velmi cená díla známých českých výtvarníků, jako jsou René a Miluše Roubíčkovi, Vladimír Kopecký, Jaroslav Róna nebo Bořek Šípek.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Přimdě na Tachovsku 17, Dyjakovice na Znojemsku hlásí 27 stupňů, obloha je většinou bez deště, mraky jen místy, no a takhle nám to vydrží celý den.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: No celý den stát nebudete, ale 40 minut minimálně na D1 mezi Vyškovem a Brnem u Holubic. Silničáři tam opravují až do zítřejšího rána a zprovozňují další kus opravované cesty na dálnici, tak s tím počítejte, že se v místě tvoří kolony. No a pozorní buďte taky třeba v Ústí nad Labem, tam se totiž bouralo v ulici 5. května. Ve středních Čechách pozor na Mladoboleslavsku v Bilé pod Bezdězem ve Strmé ulici, máme hlášenou havárku osobáku. A v Kutnohorském okrese u Uhlířských Janovic na silnici 125 skončilo osobní auto ve stromu, na místě hasiči, policii a záchranka. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1. No a teď už to tady řídí Marek Malášek.
0: No, my se společně podíváme na akce, které jsou k mání o tomto víkendu a našel jsem tady, Ladi člověče, jednu. Schválně, jestli by to bylo pro tebe zajímavý. Šlapání hroznů dívčí nohou.
2: Šlapání hroznů, jo?
0: Ano.
2: Tak já znám šlapání zelí, tak no, šlapání no. Hroznů.
0: Ano, tak zelí má takový svůj typický odér, že jo, tý lehce jako nakyslí.
2: Jo, jo, jo.
0: Ale
2: tohle bude pořádně lepit, ne?
0: No.
2: To bude pořádně lepit. No a počkej, jenom dívčí nohou, jo?
0: Tak je tady zmíněná ta dívčí noha, jestli tam budou chlapecké náty, tak...
2: Tak tu nemám dívčí nohu, takže já se zúčastním jako divák, ano.
0: No.
2: Jo, dobře.
0: A dal bys, ochutnal bys to?
2: No to asi, no nevím, no. No. Teď jsi mě dostal do rozpaku, fakt nevím.
0: Ne, jo.
2: Asi ne.
0: Ani kousek.
2: Mm. Nebo jo, dobře.
0: No, vidíš to. Tak já tady kousek mám na ochutání.
1: To nejlepší z muziky. A Mar-

0: Prověřená klasika, o kterou se postaral opravdový mazák Bryan Adams. Máme minutku po čtvrt na tři. No a co teda o tomto víkendu můžete obrazit třeba? Tankový den v Lešanech, takže vojenská technika v plné polní. Na zámku Žinkovi chystají nebo už vlastně rozjeli Elsnerův memoriál historických vozidel v Kladrubech, těch na Plzeňsku. Je zase docela zajímavá akce v klášteře s názvem Archivace vůní. Vilemnici na Liberecku mají krajské dožínky. No a pozor, Zlínský kraj nabízí šlapání hroznů dívčinou s archivním koštem v Boršicích. No a pokud je vám teda víc než šlapané víno bližší vůně spáleného benzínu, tak ve Valašském Meziříčí tento víkend až do neděle Traktoriál 2026.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card

0: Za necelé 3 minutky tady bude půl třetinu nejnižší čas Láďou překontrolovat silniční tahy.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Začínáme na jihu Moravy u Brna na D1. Mezi Vyškovem a Brnem se stále stojí na 40 minut v obou směrech kvůli pracím silničářů. Počítejte s kolonami mezi Vyškovem a Brnem na D1. Okrese Brno venkov máme hlášen problém u Střelic, tam máme neprůjezdnou silnici. Nákladní auto uvízlo pod mostem ve Střelicích. České Budějovice hlásí problémy u Dívčic, tam máme havárii motorky. Dvě osobní auta bourala v Olomouci, v Karapkově ulici, no a pozorní buďte i na dálnici D55. Na 56. kilometru z Bzence na Babice stojí porouchané vozidlo. Bezpečně dojeďte, pochopitelně ve společnosti F1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Slibovaní Bon Jovi za pět, teď už teda za 4 minuty bude 3:15. Láďa pomalu ale jistě chystá zprávy. Co se dozvíme?
1: Máte zaplacené parkování? Máš zaplacený parkování?
0: Mám.
1: Dneska je sobota, dneska se málo kde platí za parkování, ale v Brně v týdnu no. Nemocnice svaté Anny 150 za hodinu.
0: Ne.
1: Jo. Bouří se kvůli tomu celé Brno. Víc ve zprávách.

0: frekvencích, tak ty bychom měli dát další hodiny určitě Bob Sinclair, Krištof a nebo taky Elton John.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Dobré letní odpoledne. V Brně se parkuje za 150 korun na hodinu. Z Českého lesa na Šumavu chystají cyklistickou dálnici. A v Plzni leží na dálnici velký koberec. Firmy i instituce v České republice budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Pokud rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc a nebudou mít důvod, tak bude nutné stav do půl roku napravit. A teď jeden moravský extrém, který pobouřil Brňany a nejen je. Na extrémně drahé parkování si stěžují návštěvníci nemocnice u svaté Anny v Brně. Na tamním parkovišti stojí hodina parkingu 150 korun. A podobný extrém nabízejí i parkoviště v okolí. Pro srovnání, například u druhé brněnské fakultní nemocnice v Brně Bohunicích vyjde hodina parkování jen na 30 kaček. Parkoviště je vyhrazené přímo pro nemocnice navíc, jak zmiňuje brněnský deník. Na západě Čech se chystá dálková cyklotrasa, přímo cyklodálnice. Plzeňský kraj už zadal studii na dálkovou trasu z Boru na Tachovsku do Sušice na Klatovsku. Propojí západní pohraničí, konkrétně Český les se Šumavou, a to přes Hostouně, Poběžovice, Domažlice, Gdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Délka trasy bude mít až 130 kilometrů, podle toho, kudy povedou nové úseky a propojky polních a lesních cest. Spojí významná města i turisticky atraktivní oblasti v odlehlých regionech jeho západní části kraje, jak říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek.
4: Oni vlastně tyhle silnice nebo ty páteře tak vlastně kopírujou silnice první třídy. To jsou ty místa, odkud se ty lidi potřebují někam dostat, který spojují ty větší obce. A teprve potom na to budou navazovat ty cyklostezky nižších kategorií. Ta nejdůležitější část cyklostezek je něco přes 800 kilometrů v Plzeňském kraji a už máme hotovo víc než nějakých 250.
3: Málo kdo možná tuší, že kromě Karlových Varů, Zlína, Uherského Hradiště, Libarce nebo Třeboně mají svůj filmový festival taky Litoměřice. Jmenuje se Fifily a promítá se na různých místech tohoto královského města na soutoku řek Labe a Ohře. K vidění jsou předpremiéry i oceňované starší filmy, třeba v kině Mája nebo v bývalém železničním tunelu. Pokračuje ředitelka festivalu Hana Galiová.
5: Letní kino má opravdu, jako bych řekla, hodně specifickou a přátelskou atmosféru, takže tam ty festivalové večery jsou moc příjemné. Tak myslím si, že to je proto, že lidé se sem vrací. Sledovat filmy společně na velkém plátně je jiný zážitek, než sledovat na telefonu nebo na malých obrazovkách něco, co si pětkrát stopnu a dělám něco jiného a věnuju pozornost něčemu jinému. Je to takové opravdu koncentrované sledování, tak to my nabízíme.
3: Dramaturgie nabízí filmy z různých kontinentů i dekád. A to od maďarských revizorů přes dánskou komedii Kdo je tady ředitel Larse von Trierna až po filmy z Asie, a to do zítřejšího večera. V nemocnicích ve francouzských Alpách stále zůstává několik lidí, kteří byli v lanovce ve městečku Alpdie, když se večer srazila s ramenem autojeřábu. Lanovka výjížděla ze stanice nacházející se v nadmořské výšce 2700 metrů, když se náhle srazila s ramenem jeřábu. Uvnitř bylo 50 lidí. Starosta města Jean-Yves Nory uvedl, že lanovky jsou navržené tak, aby se v případě náhlého brždění sami stabilizovaly. Když ale kabina narazila do jeřábu, lidi to srazilo a začali se uvnitř klouzat. Fotbalisti Slavie vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září doma proti Lens. V posledním osmém kole 27. ledna pak přivítají Aston Villu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, teploty 17 až 13 a zítra přes den pak polojasno, výjimečně oblačno a jako šafrán bude přeháněk. A teploty zítra odpoledne 28, na Jižní Moravě až 30 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zavřená je dnes a zítra silnice Udržkové na Zlínsku. Jde o jinou cestu ze Zlínska do Hostýnských vrchů. Řidiči tak musí objíždět 40 kilometrů navíc přes Slušovice a Vsetín. Nebezpečí je teď na D5C z Prahy na Plzeň. Leží tam koberec za sjezdem na Bory a Klatovy. Na kilometru 86 je to špatně vidět, vybočuje se tu. Tak jezděte opatrně a raději tam nohu splynu. Šťastnou cestu. A děláte, co děláte, na zahrádky, ke grilu nebo třeba i domů, vám hraje Frekvence 1 s Markem.
0: No a to se může docela hodit, protože já jsem našel článek, kde je 5 nejčastěji používaných mužských lží. Mm-hmm. Věděl bys, Láďo, o které lži mužské se říkalo, že to je top?
3: Zůstal jsem dále v práci.
0: Ne. Jdu na jedno. No samozřejmě,
3: no, to je pravda.
0: Se vrátíš po 5 hodinách, tak to dá rozum. No tak, přátelé, tato tam není.
3: Není? Tak to nevím.
0: A musím teda říct, že teda ty lži jsou takové jako dost sofistikovanější.
3: Mm-hmm, tak to se rád poslechnu.
0: Je teda vidět, že opravdu i v tomhletom jsme šli do seba, je v tom vidět určitý pokrok.
2: To nejlepší z muziky. A Marek

0: formace tým, no a já si teď tak trošičku střelím do kolena, budu pálit do vlastních zad, to kousneme do kyselého jablíčka a projdeme si pět nejčastějších mužských lží. Jak jsem říkal, i tyto záležitosti zaznamenaly jistý progres a legendární lež, jdu na jedno, už tam není. Tak vezmeme to pěkně od spodu, od té páté. Pátá nejpoužívanější mužská lež je ne. Je to moc dobré, miláčku. Jo. A jdeme dál. Čtvrtá.
1: Dobře, že by pak žádné jídlo už nepřišlo, že jo? To je jasný.
0: No, tak ale je to čistě jako ze existenčních důvodů.
1: No, ano, přesně.
0: Pojďme na čtvrtou. Hezká, toho jsem si na tobě nevšiml.
1: Ještě jednou.
0: Hezká, jako asi
1: Mikina,
0: osukni, tak, ano. Tak. Toho jsem si na tobě nevšiml. A je to takový to, když to řekneš, hezká, a ani se nedíváš. Jo?
1: Hezká, no.
0: Za třetí, hned jsem zpátky. To si myslím, že trošičku jako koresponduje s tím jdu na jedno.
1: Jasně, ano.
0: Druhá, to si mi ale neříkala.
1: Mm-hmm.
0: Ale to si myslím, jako, že kolikrát třeba opravdu to neslyšíš.
1: No jasně, že to není lež.
0: V té záplavě informací, které ty doma dostáváš denně, se to může lehce ztratit.
1: No jasně.
0: A potom jednička.
1: No.
0: Ne, nestlousla si. A hnedka ti člověče tady nad tím. Je článek 4 věty, které ženy vždycky naštvou. Myslím si, že je to od stejného autora.
1: Jo, jo.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: nejvyšší čas, aby to někde stálo, že, Láďo?
1: Přesně tak.
0: A podařilo se?
1: Podařilo.
0: No ano. Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Tak kde?
1: Zavřená je teď silnice Údržkové na Zlínsku, jde o jedinou spojnici ze Zlínska do Hostýnských Vrchů. Řidiči musí objíždět 40 km přes Slušovice a Vsetín. Nebezpečí je na D5, co už jsme zmiňovali, z Prahy na Plzeň. Leží tam v Plzni Koberec za sjezdem na Borya a ve směru na Klatovy na 86. km je špatně vidět, vybočuje se náhle. Mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov, to je D1, tak ta hlásí kolony, jsou už od sjezdu na Rousínov a taky u Slatiny. Obět to můžete posoubit běžné silnice číslo 430 po staré okolo Rohlenky. No a v Praze potom nám to stojí na Štěrboholské spojce u Europarku ve Štěrboholích. Je tam nehoda. Kolona je už od Černého mostu ve směru Klanovému mostu a taky u Průmyslové. No a kolona je také od sjezdu na Běchovice. Jižní spojka hlásí problémy taky ve směru na Černý most u Zahradního města od Spořilovské. Taky další fronta, taky se to štosuje. Tak přejeme pevné nervy a dál pochopitelně laďte frekvenci jedna s Markem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1, taky tady jde, jestli si pamatuju, Gary Barlow, Robbie Williams a ti ostatní. No ale co bude ve zprávách, Láďo?
1: Máš rád sardinky.
0: Rybičkovou pomazánku, jo, no.
1: Hromadný uhyn sardinek asi nebudou. Co se stalo, tak to teď zkoumají vědci.
0: Takže to pocítíme, jo?
1: Pocítíme, nebudou konzervy.
0: Čověče. A tak aspoň, že zůstanou vepřovky. You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát.

0: hvězda, která je v České republice jako doma. Želáďo, ty jsi říkal, že tady je opravdu docela často u nás
1: vystupuje. Velmi často taková naše.
0: No, tak váží si český fanoušku, no, jo, si říct. No ale kdo by tady u nás mohl být taky častěji? Luis Capaldi. No, tak když nebude, tak si ho dáme, ale činasky, tak ty budou taky. No a Passion Fruit, tak tě už se asi nedočkáme. Ale od toho je tady Frekvence 1.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
3: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
1: Dobré odpoledne přeju. Premiér se rozčílil na Bezpečnostní radě státu. Češi posílají autobusy i na Slovensko a v Jižní Africe řeší sardinkovou záhadu. Tady jsou podrobnosti. Premiér Andrej Babiš na Bezpečnostní radě státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformaci o polských územních nárocích vůči České republice dozvěděl až z rádia a televize, jak řekl. Podrobnosti pro vás na Frekvenci 1 zjišťujeme. Míříme na východ Čech. V Pardubickém kraji se začínají instalovat takzvané sčítače dopravy. Jejich budování dočasně omezí dopravu.
5: Zařízení má pro ředitelství silnic a dálnic dodávat čísla o množství aut v jednotlivých částech kraje. Celkem se sčítače objeví na 6 místech, včetně frekventovaných úseků v okolí Pardubic a Chrudimi. Instalace už probíhá na silnicích první třídy v Čeperce a v Draškovicích, ale také ve Valech, v Podhořanech, Hrochově Týnci a v Březové nad Svitavou. Práce by měly být hotové do druhé poloviny září. Tam, kde se zařízení instalují, je kyvadlová doprava. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Už v tak v Evropě pochvalovaná rozvinutá autobusová doprava v České republice se ještě zlepšuje, a to tím, že přibývá přeshraničních autobusových linek, třeba mezi Moravou a Slovenskem. Například Zlínský kraj je teď propojený s pojistím Trenčanským. Několik linek teď spojuje Zlín, Uherský Brod a Trenčín. Cestou přes Bílé Karpaty zastavují autobusy nově i v Luhačovicích, Zádveřicích, Horní a Dolní Lhotě, v Bílých Karpatech taky v Bystřice pod Lopeníkem, Komni i Starém Hrozenkově. Jezdí 4x denně, avšak s tím, že první raní do Trenčína začíná až v Uherském Brodě a poslední večer tam končí. Lidé kvůli cestě do Zlína tak přestoupí na navazující autobus. Na letišti v západočeském Chebu začal prvním dnem letecký den. Dnes i zítra nabízí historická i moderní letadla, akrobatická vystoupení i další doprovodný program. Na letišní ploše i ve vzduchu jsou k vidění některé unikátní historické stroje, řekl dnes mluvčí akce Lukáš Vavřík.
6: Máme tady zhruba přes něco málo přes 20 vystoupení. Hlavními body budou Corsair Devotion, letadlo, potom akrobatická skupina Flying Bulls Aerobatics Team. Představí se tady i Martin Čonka na rovnou dvou strojích, a to na jeho akrobatické X-3 300 SR a potom na zbrusunovém Zlínu Z242L. Dále tady máme velmi krásný letoun Mustang P51D Excalibur.
1: Tradice leteckých dnů v Chebu sahá až do 20. let minulého století, kdy tam sídlilo vojenské letecké učiliště. A k obloze tenkrát mířili ti nejlepší letci tehdejší doby. Hlavní hvězdou letošního programu, jak jsme slyšeli, je Martin Šonka, tedy mezinárodně uznávaný akrobatický pilot a vítěz série Red Bull Air Race. Velkým lákadlem je i ukázka stroje, který zásadně formuje vývoj vzdušných bojů nad Evropou, kterým je legendární americký stíhač už z druhé světové války P-51D Mustang z roku 1945. Vědci v Jihoafrické republice zkoumají, proč se na některých úsecích západního a jižního pobřeží země vyplavují mrtvá nebo umírající celá hyna sardinek. Jednou z možných příčin je rybí herpesvirus PHV. Ten byl zjištěný u ryb a pravděpodobně poškozuje jejich žábry. Hromadný úhyn sardinek v tomto měsíci zůstává zatím záhadou i pro Jihoafrické ministerstvo letectví, lesnictví, rybolovu a životního prostředí. Vědci ale dospěli alespoň k jednomu závěru. jde o první případ, kdy byl THV identifikovaný u sardinek u pobřeží Jihoafrické republiky. České basketbalistky čeká po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 29. Druhý zápas ve skupině G nastoupí v neděli v Praze na Královce proti Norsku. Bude to pro ně historicky první souboj s tímto soupeřem. Ze tříčlenné skupiny, ve které budou hrát ještě v listopadu doma z Belgií a v únoru v Norsku, postoupí přímo do hlavní části kvalifikace jen vítěz. Duel začne v 17:30. Domácí hráči v něm poprvé představí fanouškům nové dresy.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Pojďme se podívat, co nás čeká. V noci bude oblačno až polojasno, teploty 17 až 13 stupňů a přes den pak bude v neděli polojasno, jen výjimečně oblačno a ještě míň bude přeháněk teploty do 28 stupňů, na jižní Moravě až 30.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: Opatrní buďte na D1 mezi Brnem a Vyškovem, stále jsou tu kolony už u sjezdu na Slavkov, u sjezdu na Rousínov, u Slatiny. Obět to můžete po staré 430 okolo Rohlenky. No a v Praze potom zpomalíte na Štěrboholské spojce, u Europarku ve Štěrboholích je tam nehoda a kolony jsou už od Černého mostu na Lanový most, na Průmyslové. Kolona je taky od sjezdu na Běchovice a jižní spojka ve směru z Černého mostu máme u Zahradního města kolonu už od Spořilovské, tedy v opačném směru, ve směru k Černému mostu. Tak přejeme pevné nervy a šťastný dojezd domů. A po zprávách dál vysílá Marek Malášek.
0: Láďo, jedna taková intimní otázka na tebe, jo? Ale zachovej paniku, dobrý.
1: Dobře.
0: Patříš mezi lidi, kteří chodí pravidelně k doktorovi, anebo na pohotovost? Až.
1: Hele, ani jedno.
0: A nekecej.
1: Ani jedno, fakt ne? No, určitě. Dobře, možná tu pohotovost.
0: Jo?
1: Jo.
0: Jo, tak.
1: Možná. Možná jo.
0: No.
1: Protože to nechávám na poslední chvíli.
0: A jsme u toho. Tak já jsem tady narazil na několik věcí, co si lékaři z pohotovosti přejí, aby jsme jako my, pacienti, přestali dělat.
1: To jsem zvědavý.
0: No, je to docela konkrétní, počkej si.

0: Máme přesně čtvrt na pět, no a my jsme se s Láďou Jakubem tady na Frekvenci 1 shodli, že patříme mezi ty, kteří, jak chci říkat, rádi, ale jdeme k lékaři až ve směs jako na pohotovost, že je tak.
1: Přesně.
0: Za to by nás asi náš praktický obvodní lékař jako nepochválil.
1: Nezdravíme, ano.
0: Jašku, ale co se dá dělat? No. Papu má různou čelátku. No já jsem tady našel totiž článek, co by si lékaři právě z pohotovosti přáli, aby jsme jako pacienti přestali dělat. Čímž pádem, aby se jim asi jako tolik neplnili ty ordinace.
1: To mě napadá, aby jsme přestali dýchat, to asi ne.
0: To můžem, to prej nevadí, jo, to je zdraví. Ale je tady. Neexperimentujte s návykovými látkami, tak to je jasný, že to dá rozum. Nevymýšlejte si vlastní léčebné metody.
1: AI a tak.
0: Přesně tak.
1: Jo, jako žádná umělá inteligence neporadí.
0: Google je nejlepší lékař. Pozor na nápady pod vlivem alkoholu. Ale tak zase můžeme říct, že toto asi známe všichni, že jo? A to, co tě napadne ve 3 hodiny, a ještě když jsi na šlupky, tak je ten nejlepší nápad, který tě v životě napad. Kolikrát se to úplně jako...
1: Pane doktore, ostříhejte mi křídla, zdá se mi, že léta.
0: Ano. Přesně, on ti přijde. A to musíte na psychiatrii, jo, než tady se svítí. Tak jedeme dál. Respektujte doporučení lékaře, tak od toho ten lékař je, že jo? Ale někteří teda nedbají. A toto je hodně důležitý, neignorujte záchrannou uličku, to už je jako apelek na ty za volantem. Nedělejte žádné domácí pokusy, ano, to se taky občas něco stane jako třeba se sekundovým lepidlem a tak podobně. Nepodceňujte náhle příznaky, to je taky dobrý, nebo to bychom taky neměli dělat. A nezneužívejte pohotovost a záchrannou službu. No, telefonáty a tak podobně, ale pozor, je tady ještě, nikdy neužívejte medikaci někoho jiného.
1: No, jasně.
0: Jo?
1: No, asi bych si nevzal prášky někoho jiného, ne? Nebo no, jo?
0: Hele, jako já jsem slyšel, stalo se to kamarádovi.
1: Aha.
0: Omylem si dal Xanax.
1: Ježiš, na spaní, veď.
0: Omylem si na to dal panáka. No, nekoukej, stalo se to omylem. No, musím teda jako říct, že mi povídal, dlouho jsem se takhle krásně nevyspal.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: na frekvenci 1 Kim Wilde, chystá se i Marek Ztracený nebo Kelly Clarkson, ale stejně tak se chystá, už si sluchávka na hlavu usazuje Láďa Jakub, dopravní specialista, tak se na to pojďme podívat.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Opatrní buďte na plzeňské D5 z Prahy na Plzeň. Máme sraženého orla na 66. kilometru. Opatrní buďte tedy na sraženého ptáka. V Ostravě se bouralo v Olbramicích v Josefovické ulici. Tam máme nehodu osobního auta s dalším vozem. No a pozorní buďte také kvůli nehodě osobáku s motorkářem v Kyšicích v okrese Plzeň město v návsi. Bouralo se také v Jindřichově Hradci v okrese Jindřichův Hradec v Novosedlech nad Nežárkou na 34. Na okres Uherské Hradiště u Veletín, dejte pozor na silnici 4957, máme tady havárku. Osobní auto narazilo do elektrického vedení, na místě policie, hasiči, záchranná služba. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: čtvrtě na pět, Dana a jeho Lonely už jsou za námi, nebo už je za námi, no a my se teď s Láďou podíváme na to, co se chystá do zpráv.
1: To byla Nana.
0: Já ani zapomněl úplně. Tak co ve zprávách?
1: Co ve zprávách? Bude o čtvrtinu méně chmele, oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Tak uvidíme, jestli se jim to splní, jestli se tohleto, tenhle ten zlý sen vyplní nebo ne.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: I could stay away.

0: neřekli, že zahálím, že se tady jenom točím na židli, tak opak je pravdou. Já jsem se netočil, ale vybíral jsem muziku do další hodiny One Republic, Mandraže a taky Guns N' Roses.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
4: Premiér Andrej Babiš nadával zpravodajským službám, že nevěděl o dezinformacích, že Polsko si nárokuje naše území. Chmelaři v Čechách čekají o čtvrtinu nižší úrodu a kanoista Martin Fuxa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce. Dobré prázdninové odpoledne. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře u Loun ministr zemědělství Martin Šebestián.
5: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má v dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
4: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hynka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
6: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
4: Haseči a skalní záchranáři v Faderšpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí. Ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slanění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuxa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V neděli nad ránem bude oblačno až polojasno s teplotou mezi 17 a 13 a 30. srpnové odpoledne pak bude stejné jako ráno, oblačné až polojasné, ale teploty až do 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji naměříme až 30.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Mezi Brnem a Vyškovem je to na 25 minut v koloně, pracuje se tam a to až do zítřejšího dopoledne, tak počítejte s komplikacemi a jinak ať vám to dál dobře jede s frekvencí 1. Další hudební 60-minutovku opět startuje Mára Malášek.
0: No, dáme si jenom to nejlepší, Edward Maja, Vika, taky Mandražech, Brouci, tím bychom začali tuto hodinku a pak se vrhneme na další díl podcastu Jana a výlety na míru. Tak mi vydržte.
1: To nejlepší z muziky
3: a Marek

0: Sára do Real McCoy na frekvenci 1, kdy máme minutu po čtvrt na 6. No a pojďme vyrazit společně s Janou Knížkovou a Mírou Michálkem taky na nějaký ten výlet. Přátelé, nechte se tentokrát zlákat na výlet, respektive k další epizodě tohoto podcastu, a tentokrát bude ten výlet přeshraniční, ryze cyklistický. Jo, vlakem z Prahy přes Plzeň a do Mažlice se přesuneme na bavorskou stranu, odtud se vydáte podél řeky Champ a Regen přes krásná bavorská městečka, jako třeba stejnojmenné město Champ. A tady mají jednu takovou zvláštnost a vlastně zároveň i takovou unikátnost.
1: Uprostřed náměstí mají dokonce kašnu, která je složená z vojáků.
2: Aha.
1: Jo, jsou tak jako nějak se jako si objímají, držej, nevím, zas takhle jako si to nepamatuju přesně, ale...
2: A kudy jim tam hážeš ty mince?
1: No pozor, kudy jim stříká ta voda?
2: Ne.
1: Jo,
2: ne.
1: No, je to z pusy, prosím tě. Zas takhle ne, to není. Je to
2: suchaři.
1: Z pusy, ale je to nečekaný na různý strany a o různý intenzitě, takže ti najednou plivne do ksichtu a máš to tam.
2: To je dobrý. Takže plivou vodu.
1: Plivou vodu, je to docela vlastně vodu. Plivou vodu. Je to docela zábavný.
0: No, na trase vás čeká tak jedna z nejhezčích částí trasy, cyklostezka, která není takhle dajaká.
1: Vesnice Rozbach a tady, kamarádi, začíná cyklostezka po bývalé železnici. No, nejsou už tam Pražce, jedeš na Pražce, je to pohoda. Jo, a
2: je to pohoda.
1: Já to miluji.
2: I v tomhle jsou ty Němci.
1: My dokonali. Tam vždycky necháme Pražce, tyjo. A kolikrát i ty vlaky.
2: No, přesně.
0: No, cílem tohoto výletu je Řezno neboli Regensburg, které mnozí znáte hlavně z vánočních trhů, ale v létě to má úplně jinou atmosféru. Historické centrum, starý kamenný most, posezení u řeky, pivovar přímo u vody a samozřejmě taky něco dobrého pod zub, třeba knedlíky, špecle, nebo obří preclík se sýrem a pepřem. No, takže další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ve které vás Jana Knížková s Mírou vezmou do Řezna, najdete na všech tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: O tu správnou hudební kulisu se vám stará Frekvence 1 i teď, kdy máme 17:30, no nejvyšší čas, aby jsme překontrolovali silniční tahy s Láďou.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Začínáme na D1. Dejte si pozor za sjezdem na Cerhovice na 46. kilometru z Prahy na Brno. Jsou tam dva stojící karavany, jsou v zatáčce a nejsou vidět. 46. kilometry D1 Praha-Brno. 43. to je silnice na Svitavsku z Brna na Svitavy. Tak pozor, mezi Březovou nad Svitavou a Brněncem je auto na střeše. Takže opatrně 43. mezi Březovou nad Svitavou a Brněncem na Svitavsku auto na střeše. Se nám bouralo na Ústecku, dejte si pozor u Přestanova pod Krušnými horami, tam je nehoda dvou osobáků. Po nehodě dvou osobáků máme hlášené taky lidi na vozovce na Českolipsku u Cvikova, konkrétně ve Školní ulici, no a pozorní buďte také v Plzni na Ukrajinské, i tady se bouralo. Dva osobáky jsou v sobě, šťastně dojeďte.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Roses na Frekvenci 1, jedna z nejdelších písní, kterou tady u nás v hudebním archivu máme, 4 minuty 21 vteřina, tak to je přesná délka. To my moderátoři máme jako hodně rádi. No ale stejně taky máme rádi, když se taky ke slovu přihlásí zpráva, protože máme volno, ale do té doby ještě stíháme Eda Sheerana, bude i Lucie nebo Whitney Houston a pak už se přihlásí Láďa.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Martin Garrix na Frekvenci 1. O tu nejlepší muziku se budeme dělit i dál. Katy Perry a Skip Marley, opět Radeček a jejich Pražská akusticky, jak jinak tady na Frekvenci 1, anebo DJ Bobo.
1: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ládi Jakuba.
3: Krásný letní večer. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Policie odhalila porno umělé inteligence a slovenští policisté u Košic si nechávali pokuty pro soukromé účely. A tady jsou detaily. Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji přidali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní soud zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3,25 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
4: Peklo, na to už máme plné financování, teď se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele a podepíšeme smlouvu. Zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
3: Komplex dělnického domu Peklo v západu České metropoly se stává, vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Při rekonstrukci se na masivní napadení stropu a krovů dřevokaznými houbami. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkal ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
5: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
3: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27-letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Nedělní ráno i den budou oblačné až polojasné, přehánky jen na horách a spíš ne než ano. No a teploty od ranních minim mezi 17 a 13 až po odpoledních 28 stupňů Celsia. 30 stupňů se dočkáme na Znojemsku, Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku a taky Uhersko-Hradišťsku.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě samozřejmě míříme na naše hlavní tahy, stále počítejte s odstraňováním dopravní nehody auta na Střeše v Jihomoravském kraji a kraji Pardubickém na rozhraní na Svitavsku na 43 mezi Březovou nad Svitavou a Brněncem. No a na D1 pozor za sjezdem na Cerhovice na 46. kilometru ve Středočeském kraji. Pozor na dva stojící karaveny, jsou v zatáčce, jsou špatně vidět. Tak s tím počítejte a šťastně se vraťte s Frekvencí 1. No kde pro vás stále má hezký večer Marek Malášek?
0: No jistě, jistě, ano, schoval jsem si taky něco. Opět Radeček, Rockset a Black, no a hned potom vystřínu gratulaci všem dnešním oslavencům.
2: To nejlepší z muziky
6: a Marek Malášek.

0: jedna s tou nejlepší muzikou i pro dnešní oslavence, kterými jsou dámy slečny Evelíny. Ženské křestní jméno keltského původu, které se vykládá jako radost nebo světlo. A nebo taky jeden překlad hovoří o lískovém oříšku. Tak dámy, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a ze slavných osobností má dnes narozeniny tanečník a zpěvák Filip Jankovič, 41. 68. má herec Jaroslav Sipal a zpěvák Liam Payne, 31. No a dnes by měl 68. narozeniny i Michael Jackson. Tak všechno nejlepší tam nahoru.
1: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

Od Frekvence 1 poslaná šer všem, co jsou tento víkend v práci a vlastně i školákům, než bych to myslel nějak posměšně nebo ironicky, ale tím, že se prázdniny blíží ke zdárnému konci, ano, to je to místo, které školákům přijde posměšné, tak se bude hodit, myslím si, nějaká optimistická muzika. A o tu by se mohla postarat skupina Jelen. Tak hezkou sobotu.

Robert Miles a taky Frekvence 1, kde se už chystá nejenom Láďa Jakub a další zprávy, ale taky Jana s Mikešem a dalším kolem československé hitparády, kterou spustí hned po zprávách. Tak si užijte sobotu a vlastně celý víkend. Andy.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A s nimi Ládě Jakub, zdravím Čechy, Moravu a Slezsko, přeju pěknou prázdninovou, poslední prázdninovou sobotu. Řidičům se opět vyplatí natankovat v Polsku. Moravské Budějovice na Třebíčsku chystají úpravu atletického oválu, zítra ho otevřou. A francouzský soud poprvé uznal, že rakovinu prsu u letušky mohla způsobit práce v oblacích. Tady jsou podrobnosti. Řidičům ze severních a východních Čech i ze severní Moravy a Slezska se zase vyplatí natankovat v Polsku. Vláda tam opět začala regulovat ceny benzínu. Mohou ušetřit na litru až 6 korun. Podle serveru novinky.cz, které oslovili řidiče z Ostravy, se v Polsku tankuje nafta za 41 korunu, v Ostravě ale až za 45. Plyn LPG tam stojí 16, u nás i 24 kaček za litr. A benzín natankujete v Polsku za 36 korun, kdežto v Ostravě až 44 korun. Na litr. Na přání prezidenta Petra Pavla je obora v Lánech na Kladensku opět přístupná veřejnosti. A to v plné parádě. Tisíce hektarů lesa, zvěř a místa spojená s prezidenty tak můžeme navštívit téměř kdykoliv. Policisté dnes našli 37-letého muže s omezenou svéprávností, který se počátkem srpna nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci na Příbramsku. Vypátrali ho na Kutnohorsku a je v pořádku. Moravské Budějovice na Třebíčsku dokončili úpravu atletického oválu a stavbu zázemí pro fotbalisty. Investovali s přispěním dotací skoro 50 milionů korun. Na zítřek město připravuje slavnostní otevření sportovního areálu, jak říká místostarosta Moravských Budějovic Jan Švaříček.
3: Není to tak, že bychom na poslední prázdninový víkend to účelně plánovali, ale skutečně kabiny jsme dokončili před 2 týdny. Minulý týden proběhla kolaudace a předání. Vidíte, že to ještě není ani zabydlené, vybavené. Fotbalisti se budou stěhovat teprve příští týden, takže to je jako úplně čerstvá věc. Takže byl to vlastně první týden po kolaudaci, kdy to šlo udělat.
2: Budova s kabinami, venkovní pergolu a toaletami vyšla na 28 milionů korun. Úprava atletického oválu se závodními parametry stála 19 milionů korun. No a z Vysočiny rovnou do Francie. Francouzský soud totiž poprvé uznal, že rakovinu prsu u letošky mohla způsobit práce v oblacích. Přelomové rozhodnutí otevírá cestu dalším zaměstnankyním leteckých společností, které si myslí, že za jejich nemocí stojí právě pracovní prohlídky. Teď do kraje Sklářů, do Lužických hor na severu Čech. Z dnes už opuštěné bývalé školy se stane muzeum skla. Učebny v Novém Boru na Českolipsku se totiž budou přestavovat na expozici sbírek skel z mezinárodních sympozií. Řekl to novoborský starosta Jaromír Dvořák. Soubor 1500 výtvarných děl od 500 autorů, která vznikla při sympozích v letech 1982 až 2003, koupil loni Liberecký kraj, a to za 20,5 milionu korun. A zapůjčil ho městu s podmínkou, že díla vystaví. Starosta k tomu doplňuje.
4: My jsme přesunuli děti především z důvodu nově potřebných speciálních tříd. I vzhledem k novelizaci školského zákona jsme tady museli zrušit základní školu, která měla průměrně 60 žáků a nesplňovala tu zákonnou normu, ale umožnila nám tam vytvořit právě specializované třídy a žáci z těch škol arnoutovických nastoupili do základní školy u lesa na náměstí. Umožnili jsme těm žákům třeba, aby právě ke škole u lesa 2. a 5. třída přešla jako celek, dokonce i někdy s výbavou a v některých případech i s paní učitelkou.
2: Ještě doplním, že sbírka, která vznikla od 80. let v rámci sklářských sympozií, zahrnuje velmi cená díla známých českých výtvarníků, jako jsou René a Miluše Roubíčkovi, Vladimír Kopecký, Jaroslav Róna a nebo Bořek Šípek. České basketbalistky se musí obejít na zářijové mistrovství světa v Berlíně bez pivotky Julie Reisingerové. Nestihla se totiž přepravit na šampionát po květnové operaci kolena. Už dřív bylo jasné, že týmu bude chybět i další opora pod košem. Ema Čechová, která si v květnu při angažmá v Minnesotě přetrhla v kolenu skřížený vaz. O nominaci před chvílí informovala Česká basketbalová federace. A Pavlína Flamíková s Jakubem Podrazilem postoupili na mistrovství světa ve veslování do semifinále kategorie smíšených posádek dvojskifů. Naši reprezentanti zajeli v rozjížďce 10. čas. Boj o finále je čeká zítra dopoledne.
1: Frek- Frekvence 1.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, maximálně oblačno, teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia. Podobně to bude s oblačností přes den, přáník bude opravdu jen minimálně. No a čekáme teploty mezi 23 a 28 stupni Celsia. Nejčastěji na jihovýchodní Moravě, tedy na Hodonínsku, Břeclavsku, Znojemsku, Brněnsku i Uhersko-Hradišťsku až 30 stupňů Celsia. Po zprávách s Láďou Jakubem teď hitparáda s Jenou a Mikešem a ve 20 hodin pro vaši party nejlepší. Další party mix na Frekvenci 1.
0: Česká hitparáda Frekvence 1.
1: Jana Knížková
0: a Roman Mikeš.
5: Nechci nic říkat.
6: Ale
5: vlastně my nic říkat dneska nebudeme.
6: Nebudem.
5: Jenom řekneme interprety.
6: Je to smutný, no.
5: A zahrabeme za sebou všechny ty prázdniny. Respektive celý ty prázdniny. Mm,
6: je to smutný, ale já myslím, že hele, když něco končí, něco hezkýho začíná.
5: Jo, tak myslím to, že vy, co třeba nás posloucháte a chodíte do školy, tak za chvilku máte podzimní prázdniny, pak máte Vánoce.
6: Pak jsou tam ještě státní svátky, že?
5: No, vidíte
6: a ty vycházejí podle mě na pondělí a na středu, 28. září, 28. října, no. 17. listopad, to nevím. Ale prostě je tam strašně moc volná, jako nebojte se toho.
5: No zatím brečíme jenom my. Myslím, že posluchači mi to zatím úplně jedno.
6: Takhle, já mám ten prázdninový mod hrozně ráda. Jako.
5: Jo, já vlastně taky.
6: Taky takový lážo plážo prostě.
5: No,
6: mě to dobře. Baví, no.
5: Tak to máme
6: plážo. Všichni chodí v těch kraťosech.
5: A holky nahatý. A všechny holky chodí nahatý. Čím je větší teplo, jak tím více
6: nahatý. Já jsem si dneska tady potřísnila tričko. No, blumou, jo. A teď jsem si říkala, kdyby to bylo vejš, tak to mám takhle. Já mám
5: máš to
6: Já jsem přestala jako tvoje žena nosit podprsenku.
5: A děláte dobře, jo. No jasně, protože kdo by to nosil, já to taky přestal nosit.
6: To strašně škrtlí.
5: To jsem si to musel furt pudrovat.
6: Ty oprzeniny, no to je hrozný.
5: Tak, co nás čeká, dámy a pánové?
6: Pojďme se loučit, po 10 týdnech končí kapela Post-it Geronimo.
5: Letkačka, a to není všechno, po 10 týdnech končí i dovolená s Xindlem X.
6: Teles.
5: Ale to vyšlo pěkně, vy dovolená, konec dovolení a je to tady.
6: A to podle mě hudební dramaturku mi to říká. Ne, to vlastně, ale nejde,
5: No
6: tak teď to hezky vyšlo. Tak, ale máme tady dvě novinky. První novinka je od Marka Ztraceného, Obuj si mý boty. Je to písnička, kterou jsme v éteru už pustili a pouštíme. A když se zaposlechnete do toho textu, tak on tam vlastně v rámci téhle, nebo jako prostřednictvím téhle písničky, chce trošku cílit na ty, co ho hejtujou. Jo, jakože ho lidi strašně vlastně jako pomlouvají, nemají rádi.
5: No tak to je jasný, no, jak si, no, když no, jsi hvězda, tak to nemůže být.
6: No,
5: jsi známá osobnost, no, tak někdo tě má rád a někdo tě nesnáší.
6: No a on tam jako se snaží jakoby ukázat prostě, vy jste v jeho botech nežili, nebyli, vy nevíte vůbec, co musí snášet a jaký jako vede život.
5: To jsou
6: a
5: názvy, viď?
6: No?
5: Vyzkoušej si moje boty, anebo třeba ten svetr si
6: nesmíkej. Ne, ty jsou Obuj si mý boty.
5: To byl film. Takže to je Mára Ztracený, Obuj si mý boty. Typ číslo 2.
6: Jenom já to trošku odlehčím, protože to je takový jako docela vážný téma. A Mikeš, když to čet, tak říká, Obuj si mý boty smradlavý.
5: Ale to není pravda.
6: Ne, tak ty s tím si prozradil, že ti smrtějí nohy, že?
5: Ne, mě ne. Prosím vás. Jakub Fischer, typ číslo 2, 18-letý zpěvák, kterého jste si
6: jde mohli všimnout.
5: Loni v roce 25 na sociálních sítích ve virálním videu, ve kterém s rumunskou zpěvačkou Inou, známou jako Hity Hot, nebo známou Hity jako Hot, nebo Hot, zpívala na Karlově mostě její písničku Deja Vu.
6: Známou jako Hity Hot.
5: Hity Hot. A pozor, je tady písnička, jestli se nemejlím.
6: Nemejlíš? Baby, mě houká v hlavě.
5: Je to tady, píše, že to je písnička se svérázným názvem.
6: No, ten název je skutečný.
5: Hele, no tak jo.
6: Jako tam stačí změnit jedno slovo a je to úplně jiná písnička.
5: No, ale to už
6: A nebo ho baby mě houká.
5: No.
6: Proč?
5: Vejš, radíme.
6: Ta slova toli houká.
5: Tak pojďme udělat rekapitulaci typů.
6: Tak typ číslo 1 Marek Ztracený, Obuj si mý boty.
5: A typ číslo 2 Jakub Fischer, Baby mě houká v hlavě.
0: Česká hitparáda frekvence 1.
1: Typ číslo 1.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

ani nevím, co je real. Mýmu vnímání říkám už s Bohem. Mám před očima furt ten můj cíl. Žiju ve snech a nejsem úroveň.

0: 10 a 9. Dámy a pánové, začala regulární hitparáda 10 hitů, které už všichni samozřejmě znáte, protože se tam prostě umílají. Někdo vypad z těch 10 týdnů nebo vypadne a kdo nevypad, tak je tady. Tak. Kdo je na 10. místě?
1: Stejně jako minulý týden je to Tobias Freya a Kiara. Čtu to správně?
0: Kiara, ano.
1: Kiara,
0: ano.
1: Kiara. Písnička se jmenuje Víc než to. Už jsme to mnohokrát říkali, je to vlastně taková předělávka písničky od Kejmára, Kejmárou, se jmenuje Kejmárou a jmenuje se to Femme Like You. Mně se strašně líbí tato písnička. Když jsme byli teď na Radio Campu a měl tam Ondra Albrecht večer after party, tak jsem za ním šla, jestli by mi nemohl zahrát tu písničku Femme Like You, a on mi řekl, že tahle písnička prý na party nefunguje.
0: No, my si ho podáme.
1: Takže tohle je 10, pojďme na 9.
0: Kapela Krištof oznámila nový single Půlnoční hřích, na kterém spolupracovala s influencerkou a zpěvačkou Dominik Alagiou. Titulní skladba připravovaného alba vyjde, nebo vyšla ve čtvrtek 4. června.
1: No to čtvrtek 4. června, jo.
0: No, takhle to vyšlo, větši za sebou, no, če. Ale teď poslouchej, to mě docela, tohle mě zarazilo. Track vznikal v legendárních studiích Real World Studios Petra Gabriela.
1: Já vím.
0: Ty jo, v anglickém městečku Box, přibližně hodinu od Bristolu, kdybyste tam chtěli jet, tak abyste věděli. Hodinu od Bristolu je Box a tam má studio Petra Gabriela.
1: Musí být strašně nákladný, ne? Jako, kolik může stát taková věc?
0: To je vůbec nemám představu.
1: Já taky ne. Že tam přijede prostě nějaký český muzikant a řekne, hele, já to tady chci nahrávat, typu, poskytněte mi.
0: To tak nebude, to bude jako dlouhý vytelefonování. několik mezi měst. To nebude jako, že bys tam přijela.
1: Pojďte mě Londýn, no.
0: Klapku 2-2-3.
1: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. 10. místo Tobias Freya, Kiara, Víc
0: a
1: než to.
0: 9. místo Půlnoční hřích, Krištof.
1: A Dominika Aladia.
2: Místo 10.

0: Tak je tady osmička a sedmička a my se budeme zároveň i loučit. A já jsem vlastně hrozně ráda, protože Ondřej Ruml se svojí písničkou Kvinu hraudu je tady na zatýnu.
1: Počkej, já mu fouknu. No, tak ale to jsme rádi.
0: My jsme ho vlastně téměř pokaždý, když ho zmiňujeme, chválili a chválit ho budeme dál, protože
1: já ho mám rád, on je opravdu skvělý zpěvák, je to
0: mně se líbí jeho názory, líbí se mi jeho muzika, líbí se mi jako
1: ten jako chlap, líbí se ti jako chlap, on je takový
0: jo. No, on je teda takový moc šlachovitej na mě.
1: No, na to ty potřebuješ prostě ty bříška.
0: Ta bříška. Tak písnička k Vinohradům, osmé místo.
1: Sedmička, prosím vás, minulé šestý.
0: Ale on je vlastně šestý, to je projekt.
1: No, projekt. Mikael, na šestém místě, pátým týdnem jsou hitparádě. Co k němu můžeme říct?
0: Že dělají trochu do politiky, ne?
1: Můžeme taky trošku říct, že Mikael spoluje? Je prej pro opocitu, ještě jednou, je o pocitu, že člověk nemusí všechno zvládat sám.
0: Jo, spoluje o pocitu. Jo, spoluje o pocitu, protože spolu se jmenuje ta písnička.
1: No. Ještě, že jsi to řekla, ještě, že tě tady máme, vysvětlila jsi tam úplně všechno.
0: Tak, pojďme udělat rekapitulaci, osmé místo Ondřej Ruml k Vinohradům.
1: A s kterým se loučíme. No a sedmička, tak to je spolu a Mikael.

0: Ostravě, posloucháte Hit Parádu.
1: Hit Parada, Hit Parada,
0: to je pitomý, když vyměníš ten tu čárku.
1: Hit Parádu. Hit Parádu, nebo no. Hit Parádu.
0: No to je taky dobrý, no. A kdyby to bylo stvrdě, tak by to bylo Hit Parádu.
1: A nebo Hit Parádu.
0: No to je s kroužkem. No, tak jsme tady, aby jsme vám řekli, že před sebou máme dva interprety.
1: Fuj, šestku
0: a pětku.
1: No, to
0: je tady šílený vedro.
1: Tady podle mě chtějí, aby jsme
0: si to triko. Ne, si říkala na začátku, že René.
1: To triko si nesundej. Tak, prosím vás, neslíkej. Šesté místo, UDG, písnička Sirény, ta už je tady třetím týdnem.
0: Víš, co jsem ti chtěl říct, že já mám kamarádku, která má další kamarádky a vždycky ve středu, když ve 12 hodin houkají sirény ve městech.
1: Každou středu první měsíci.
0: Tak oni ví, že mají jít na skleničku každý měsíc.
1: Nekecej.
0: A říkají si sirény.
1: Fakt,
0: no,
1: jo.
0: To je hezký, vědělky.
1: To máte krásný, holky. No. Tak UDG Sirény, pátí minulý týden, teď jsou šestí, tři týdny tady, věříme, že těch sedm týdnů vydrží.
0: Pětka, tak to je novinka z minulého týdne, My dva.
1: A čas.
0: A Botox. Tak co musíme ještě zmínit o Botoxu?
1: Asi klidně řekni cokoliv, protože oni jsou tady vlastně teprve prvním týdnem, novinka z minulého týdne, takže jsme ještě nic moc extra neprozradili. Ale Botox kapela je tady v rámci české hitparády na frekvenci 1 už po několikátě.
0: Název Botox vznikl v době, kdy byl Honza Kopečný v show Tvoje tvář má známý hlas, musel začít fungovat na sociálních sítích a moc mu to nešlo. Na jedné z prvních zkoušek si fotil selfie a po vzoru mnohých modelek špulil křečovitě pusu. A tehdy padla otázka.
1: Nepotřebuješ Botox?
0: Jsi po Botoxu nebo co? A bylo to. Tak to jenom taková zajímavost, proč Botox. No.
1: Tak rekapitulace. Šesté místo UDG Sirény.
0: A páté místo, novinka z minulého týdne, My dva, Botox.
2: Česká hitparáda, frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: Tak tohle je jeden z nejdelších vstupů, protože my vlastně budeme teď oznamovat interprety tři.
1: Čtyřka, trojka a dvojka. Tak začni čtyřkou, ty seš dáma.
0: Na čtvrtém místě Demigods. Demigods. Demigods. Písnička se jmenuje Slova. My už jsme to vlastně zmiňovali mnohokrát, je to vlastně polovina rozpadnuvší se kapely UDG. Jinak Demigods, písnička Slova, ta potvrzuje, že i přes bolestivý rozchod jejich tvůrčí energie nezmizela. Ve videoklipu uvidíte příběh jistého mileneckého páru. Metaforická rovina jasně odkazuje na aktuální situaci v kapele a pocity, kterými si kluci museli projít.
1: Tak to je čtyřka. Na třetím místě naposledy dneska hrajeme Martyho Bandu. Druhý rande. Mně se líbí tady v tom druhém rande, ti to ještě řeknu, protože to jsme neřekli ani jednou. Je to prej, tato celá věc, to druhý rande je inspirovaný skutečnou událostí. Hlavní hrdina se snaží zvládnout druhý rande, ale postupně zjišťuje, že láska může být pořádná komplikace a životní chaos.
0: To nechápu.
1: No prostě ho nechtěla, no.
0: Aha. Na prvním rande dobrý a na druhý
1: už ne.
0: No. Kafe si nedáš.
1: No, takže, hele, desítka musím zatleskat.
0: Jo, super, super. No a na druhém místě, stejně jako minulý týden, Eva Farná, Perpetuum Mobil. Za mě naprosto fenomenální Farná. Písnička, jako úplně mě pohltila.
1: Ukaž, jak tě pohltila.
0: Jsem úplně se z toho pohlcená. Takže Eva Farná, ta má vlastně tento rok takový jako velice zásadní, její tři vyprodaný koncerty. No, a jako jede, podle mě.
1: A ona to tady píše, ale že jo, že je to prostě Eva Farná nechává své fanoušky prostřednictvím textu i videoklipu nahlédnout do svého životního tempa.
0: No, jasně, no.
1: Včetně příprav na zatím největší koncerty v životě. Jak to, je to prostě, je to tak, když, hele, když chcete být prostě slavný, musíte do toho šlápnout.
0: Makat,
1: to není jako, že
0: nečekat.
1: Vám to přinesou na podnosu.
0: Přesně, jakože budete sedět doma a čekat.
1: No.
0: My tady taky chodíme v sobotu do rádia.
1: No, a čekáme furt a nic, jo.
0: A teď jsi slavný, to ti stačí.
1: Mě zdravím v tramvaji, člověče.
0: Tak, uděláme rekapitulaci. Čtvrté místo Demigod Slova.
1: Třetí místo, druhý rande Martyho Banda, loučíme se.
0: Na dvojce Eva Farná, Perpetuum Mobile.
2: Místo čtvrté.

0: víte, kdo se nám dostal na první místo, jakožto novinka z minulého týdne. Dobrý, to bylo málem tříčárkovaný C. Hele, je to kapela Mirai, která má jako našlápnutá, jako
1: vždycky. Malinový syrup.
0: Malinový syrup, no, jmenuje se to Nostalgický výlet do dětství.
1: No, tak já, to s tím asi souvisí, vy co máte za sebou nějaký dny prázdninový u babičky nebo u dědečka. Prostě tam se vždycky podával malinový syrup.
0: Já jsem jezdil za dědečkem do Mariánských Lázní, oni bydleli Mariánka. No. Vodu se šťávou jsme měli. Jmenovalo se to lesní směs.
1: No počkej, ale malinový syrup je prostě šťáva, že jo, malinová.
0: Ne, oni to dělal ta pípčky, tady píše, že to dělala babička. Počkej,
1: no, babička, dávala ho malin.
0: Symbol dětství, dávala ho, která měla obrovskou zahradu, ne, to ona to brala ze zahrady.
1: No, ti to říká, moje babička taky dělala malinový syrup.
0: Ale my jsme to měli z nějakých potravin.
1: No, tak to jo.
0: Mariánka, těžko budeš mít zahradu.
1: Vy jste neměli zahradu.
0: Ne.
1: Aha, ty nejsi dítě odkojený na zahradě.
0: Ne, já jsem činžákový dítě.
1: Mamka tě kojela.
0: Já jsem přesně.
1: Na balkon.
0: No ale jo, my jsme měli velký, já jsem karlovarský dítě a mariánsko lázeň. Já jsem prostě lázeňský muž.
1: Měl jsi někdy klíště?
0: Člověče, až asi v 62 letech. Ale na takovým exponovaným
1: je mi to jasný. Ale to rozebereme příště. Tak přátelé, na prvním místě bylo řečeno Mirai, malinový syrup, ještě jednou gratulace.
0: Gratulace.
1: Vám chceme poděkovat, že hlasujete, že posloucháte, že dáváte
0: hlasy.
1: Si ten
0: to
1: čas.
0: To je to samý, co hlasujete.
1: Já jsem právě z toho chtěla vymotat. Ten čas, že navštívíte naše stránky. Hlasovat totiž můžete kde?
0: No doma asi, hlasujte.
1: www.frekvence1.cz
0: Ne, to není kde, to je kam můžete
1: hlasovat. Kam? Kam můžete hlasovat?
0: No kam, na jaký přístroj?
1: No ale kam?
0: Na jakou adresu?
1: Ne, kam můžete posílat svoje hlasy?
0: No jasně, 3 jedničky, chcete nám někdy psát. Ne, je to prosím vás adresa www.frekvence1.cz/hitparada.
1: Ano.
0: A můžete...

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu F1čky Láďa Jakub. Premiér Andrej Babiš nadával zpravodajským službám, že nevěděl o dezinformacích, že Polsko si nárokuje naše území. Chmelaři v Čechách čekají o čtvrtinu nižší úrodu. A kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře u Loun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hinka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Haseči a skalní záchranáři v Adršpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slanění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude oblačno až polojasno s teplotou mezi 17 a 13 a 30. srpnové odpoledne pak bude stejné jako ráno, oblačné až polojasné, ale teploty až do 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji naměříme až 30.
0: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Po hodině opět s vámi Láďa Jakub. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Policie odhalila porno umělé inteligence a slovenští policisté u Košic si nechávali pokuty pro soukromé účely. Podrobnosti a další informace právě teď a tady. Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná, uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji přidali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní soud zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3,25 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
2: Peklo, na to už máme plné financování, teď se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele a podepíšeme smlouvu, zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
1: Komplex dělnického domu Peklo v západočeské metropoli vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkal ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
3: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
1: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní ráno i den budou oblačné až polojasné, přehánky jen na horách a spíš ne než ano. No a teploty od ranních minim mezi 17 a 13 až po odpoledních 28 stupňů Celsia. 30 stupňů se dočkáme na Znojemsku, Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku a taky Uhersko-Hradišťsku.
4: To nejlepší z muziky. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu F1 Ladě Jakub. Premiér Andrej Babiš nadával zpravodajským službám, že nevěděl o dezinformacích, že Polsko si nárokuje naše území. Chmelaři v Čechách čekají o čtvrtinu nižší úrodu. A kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře u Loun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hynka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Haseči a skalní záchranáři v Faderšpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slanění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude oblačno až polojasno s teplotou mezi 17 a 13 a 30. srpnové odpoledne pak bude stejné jako ráno, oblačné až polojasné, ale teploty až do 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji naměříme až 30.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět, jsem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavu.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Po hodině opět s vámi Láďa Jakub. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Policie odhalila porno umělé inteligence a slovenští policisté

0: U košic si nechávali pokuty pro soukromé účely. Podrobnosti a další informace právě teď a tady.
1: Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji přidali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní soud zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3/4 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
2: Peklo, na to už máme plné financování, teď se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele, podepíšeme smlouvu, zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
1: Komplex dělnického domu Peklo v západočeské metropoli vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkal ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
3: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
1: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27-letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.
4: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní ráno i den budou oblačné až polojasné, přehánky jen na horách a spíš ne než ano. No a teploty od ranních minim mezi 17 a 13 až po odpoledních 28 stupňů Celsia. 30 stupňů se dočkáme na Znojemsku, Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku a taky Uhersko-Hradišťsku.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu F1 Láďa Jakub. Premiér Andrej Babiš nadával zpravodajským službám, že nevěděl o dezinformacích, že Polsko si nárokuje naše území. Chmelaři v Čechách čekají o čtvrtinu nižší úrodu. A kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře Uloun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hynka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Hasiči a skalní záchranáři v Aderšpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slanění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude oblačno až polojasno s teplotou mezi 17 a 13 a 30. srpnové odpoledne pak bude stejné jako ráno, oblačné až polojasné, ale teploty až do 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji naměříme až 30.

0: muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zrát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: Po hodině opět s vámi Láďa Jakub. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Policie odhalila porno umělé inteligence a slovenští policisté u Košic si nechávali pokuty pro soukromé účely. Podrobnosti a další informace právě teď je tady. Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji přidali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní soud zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3/4 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
2: Peklo, na to už máme plné financování, teď se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele, podepíšeme smlouvu, zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
1: Komplex dělnického domu Peklo v západočeské metropoli vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkal ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
3: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
1: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní ráno i den budou oblačné až polojasné, přehánky jen na horách a spíš ne než ano. No a teploty od ranních minim mezi 17 a 13 až po odpoledních 28 stupňů Celsia. 30 stupňů se dočkáme na Znojemsku, Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku a taky Uhersko-Hradišťsku.